0: Když usnou lesy hluboké a kolem ticho jest, je tu roková noc a Jirka Němý. A s ním spousta slušný rokový muziky z českých luhů a hájů, českých zkušeben i garáží. Roková noc od 10 večer až do rána na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Kdo se ptal na tvůj názor? S kým si myslíš, že paseš krávy, až vychováš vlastní dceru, tak přijď diskutovat se svým otcem.
2: Viděl jste to, pane profesore? Francouzštinu, angličtinu, hodiny klavíru člověk platí a takový monstrum.
3: Takže co říká o nocích odborná literatura? Cituji. Jemný vídeňský noc.
1: Já ti dám život! To je tím, s kým se táháš! S nějakým anarchistickým bohemem, rudým bolševickým nokem!
0: Rock Radio. Konec legrace.

0: Rock Radio. Rockovej víkend začíná v pátek večer a končí v pondělí ráno. Víc už ho natáhnout nedovedeme. Pokud se vám v týdnu něco nepovedlo, máte šanci to o víkendu napravit. Rockovej víkend na Rock Radio. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Oni jděte na scénu, kousek.
2: Teď já tady stojím proto, aby neviděl, jak mu hodí barák. Taky ho na to necháte koukat.
1: Otočte ho aspoň. Jde to blbý. Tak seděno, otočte.
3: Sedněte, seděno, sedněte, pomalu.
1: No, teď on se tam stejně dívá.
2: No nedívte se, teď mu hoří barák.
4: Dědo, není vám zima?
3: Tak půjdeme blíž k vohni, ne?
0: Rock Radio. Konec legrace. Good.

0: Americe měli Brangelinu, my máme Dandabel. Ale nemusíme být světoví, stačí, když budeme slušný a rockový. Rockovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Každý všední den od 6 do 9 se připravte na záplavu vytříbeného humoru a slušného roku, který vás vytáhne z postele, i kdybyste nechtěli. K tomu hromada lístků na koncerty, páteční výzva pro Pandu, hospodský kvíz, Zuzka a její zprávy i to, co se do nich nevešlo. Budíky povinně na 6, ať nezaspíte. Rokovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Každý všední den od 6 do 9 na Rock Rádiu.
1: Rock Rádio. Rock je slušná muzika.
2: Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
3: Víťa, řekni mi něco japonsky.
4: No, Kushitsu Yamaha Naso Tasha.
3: Co to je?
4: Španělá gejšo, udělej pro mě něco nesmírně krásného.
3: Víťa.
0: Rock Rádio. Konec legrace.

0: Říkáte si, jen mrtvá ryba plave s proudem? Nenosíte křivák na ruby? Mainstream není nic pro vás? Nalaďte si náš slušnej stream Alternative Rock od Alice in Chains po White Stripes. Punk, grunge, alternativa, pěkně na jednom místě a non-stop. To je stream Alternative Rock na rockovýradio.cz. Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Co pak se stane, když hodíš obyčejnou skleničku na zem?
2: No, rozfláká se.
1: Právě, rozbije se. Obyčejná sklenička se rozbije. Tak tomu skutečně dřív bývalo, že se obyčejné skleničky rozbíjely. Ale pak se pár chytrých hlav dalo dohromady a řekli dost. A není náhodou, že těch pár chytrých hlav se sešlo v Polské lidové republice, v socialistickém Polsku.
3: To není náhoda, taky ta slavná Polka, madame Curie Sklodowska,
1: No?
0: Rock Radio. Konec legrace.

0: Rock Radio. Rocková noc. Každý večer po 10. hodině usedá za mikrofon Rock Rádia Jirka Němý. Šetří slovama.
1: Šetří slovama.
0: Šetří emocema.
1: Šetří emocema.
0: Ale vaše ušní bubínky rozhodně šetřit nebude. Nalaďte rockovou noc plnou nejlepší rockový muziky. Od pondělí do pátku, od večera do rána. Rocková noc s Jirkou Němým.
1: Od pondělí do pátku, od večera do rána.
0: Na Rock Rádiu. Rock Rádio. Názes. Opravdu vás pobaví.
2: Počkej, nech to. To je skvělá muzika. Ty, co to je za muziku?
3: To je státní hymna, ty vole.
2: Jo, vlastně, státní hymna. No, já jenom, že ji nehráli takhle dlouho instrumentálně, tak jsem na ní zapomněl.
0: Rock Radio. Konec legrace.

dá se zpěvák na inzerát do naší nudní party. Není to žádnej med, tak kdo z vás to zkusí?

0: Rock Radio. Elektrický oběd. Od pondělí do pátku vaříme podle vašich e-mailů a facebookových přání. Ostrý kytarovky. Pořádně osolenej Big Beat. Osvědčený klasický fláky. Elektrický oběd. Od 11 do 12 podle vaší chuti. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Prosím tě, nedejchej nám, je táhne z tebe pivo a smrděj ti nojdi silou, mej do kutku jeden. To je život.
0: Rock Radio. Konec legrace. Never

0: taky vás honí mlsná. Máte chuť na pořádnej rockovej nářez nebo radši něco jemnějšího? Z našeho nabušeného jídelníčku si vybere každej. Elektrický oběd na Rock Rádiu. Každý všední den úderem 11. dopolední přijímáme objednávky přes naše sociální sítě a celá hodina se nese ve vaší režii. My vám to jen pokrájíme, podusíme, připečeme a naservírujeme. Tak se neupejpejte a objednávejte. Elektrický oběd. Každý všední den od 11 do 12 na Rock Rádiu.
1: Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
2: Fuj, ty smrdíš. Dovi, co s tou kurvou dělá?
3: Jak dělá? Co dělá? Ona dělala? Co se měl dělat?
1: Rock Rádio. Konec legrace.

0: poctivý český festák non-stop, ale jistě, jak si račte přát? Jedině na Rock Radio Stage se střídají nejlepší rockový český kapely s největšími hvězdami světového roku. To nejlepší z festáků, kulturáků a zábav, to je Rock Radio Stage. Víc českýho roku nikde jinde neuslyšíš. Laď Rock Radio Stage v dabu.
1: Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
2: Já spíš myslím, že tady lidi málo hulej.
3: Myslíš, že to je tím?
2: Kdyby víc hulili, tak by se nemohli tolik lhát. Možná by se i přestali opouštět. Hulení tady prostě nemá zatím vybudovanou tradici.
3: Možná máš pravdu. Ale určitě je tahle zeme pěkně skurvená.
2: No, tak to každopádně. Ostatně jako jakákoliv jiná země.
0: Rock Radio. Konec legrace.

až jednou zatluču na ty velký dveře. Zeptaj se, chlapče, zlobil si, a já na to, že kdeže. A já na to, že kdeže, až budu jednou

0: vydatným obědě nejlíp vytrávíte se slušným rokem. Nikam se nežeňte a dejte si voraz. U nás jedině slušnej a rokovej. Od pondělí do pátku od 12 do 15 rokovej voraz s Danem. Hoďte si nohy na stůl a odfrkněte si se slušným rokem. Práce vám neuteče. Rokovej voraz s Danem. Každý všední den od 12 do 15 na Rock Rádiu.
1: Rock Rádio. Rock je slušná muzika.

Vyznáte se v holandských ministrech školství? Víte, jakou barvu má sameček leguána? A jak se jmenoval první muž na slunci? Tak to si nalaďte jiný rádio a zavolejte jim do soutěže. Budou z vás mít radost. Můžete tam vyhrát třeba kupon na slevu a hromadu dalších volovin. Ano, C je správně. My si na voloviny nepotrpíme. A proto na Rock Rádiu nesoutěžíme, jen rozdáváme. A jestli chcete třeba lístky na koncert nebo CDčko, prostě si o ně zavolejte. Rock Rádio. Rock je slušná muzika.

0: Kdo šetří, má za 3.
1: Za 500, maxi za 500. Při nákupu v Baumaxu nad 5000 dostaneš slevu 500 korun na další nákup. Ale pozor, akce platí jen do 21. června.
0: Super, jedeme hned. Dnes nakoupíme.
1: Zítra ušetříme.
0: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
2: Šéfe, zas to netlačí. Potřebujem novej vercajk. Starý kompresor už toho moc nenafouká.
3: Chlapi, říkal jsem, že teď na to nemám čas.
2: Šéfe, jděte na web kompresoryvzduchotechnika.cz. Přehledný e-shop, kde mají vše pro stlačený vzduch na jednom místě. Vidíte, co je skladem, i kdy to doručí. Objednáte a doručí nám to přímo do firmy. Během pár minut a online.
3: No, to by šlo.
2: www.kompresoryvzduchotechnika.cz. To je fičák.
1: Jen do konce června zakoupíte permanentku na Pálavské vinobraní v Mikulově za 800 korun. Horkýže Slíže, Monkey Business, Richard Miller, Helena Vondráčková, Ben Kristovao a další zde vystoupí od 11. do 13. září. Vstupenky najdete na pálavskevinobraní.cz. Nabídka platí jen do konce června.
4: Vše pro bagr, vše pro bagr, vše pro bagr CZ.
5: Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné

0: kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
1: Časopis Classic Rock. Legenda přichází. 6 dekád roku podle Scorpions, nejlepší album podle Toma Pettyho a rytířský metal podle Castle Red. Plus velký plakát Iron Maiden, Burning Ambition. Právě v trafikách.

0: nebo na radia.cz.
1: Střešní okna Fenestra.
2: Fenestra?
1: Ano, česká střešní okna mezi vámi a nebem již 40 let.
2: Fenestra?
1: Ano, česká střešní okna Fenestra. Fenestra.cz.

0: Radio. Počasí.
1: Dneska bude jasno až polojasno, během dne přechodně oblačno až zataženo a postupně místy s větší pravděpodobností v Čechách se vyskytnou i přehánky nebo bouřky. Nejvyšší teploty až 36 stupňů.
0: Rock Radio, rockové víkend.
1: Krásný sobotní ráno, kamarádi, za mikrofonem Kája a dneska tady spolu budeme úřadovat do jedný odpoledne. Mám pro vás spoustu novinek, zajímavostí ze světa fotbalu a taky samozřejmě moje milovaný rokiny taky zmíním. Ale teď k mojí myšlence, která mě napadla ve vlaku. Páč jsem vám slíbila, že vám něco povím i o té Metalice, takzvaně Megalize, jak já ráda říkám. Tak pokud by vás něco nebo cokoliv prostě napadlo, co se týče těch koncertů, tak piš já potom něco vyberu. Nicméně já už tady pro vás mám připravenou pořádnou dávku roku, tak si pojďme dát třeba Deep Purple, Hattrick, Hinder nebo Him a jejich Wicked Game, tak pojďme na to.

ten podivnej tvor. Co to píská, no to je síle. Stejně zvládnem tenhle ten mač.

0: právě nám dohrává Deep Purple. Deep Purple a King of Dreams. Mně přišel teďka dotaz ohledně té Metaliky a je to ve slovenštině, takže všem se moc omlouvám teďka za moji výslovnost, ale napsal mi Standa. Zážitok na celý život však. Mám pocit, že si rodina Kirka Hameta, ta tvoja hříva. Hele, je to neskutečný zážitek, všem bych to moc přála, aby si to zažili. Byl to takzvaný no repeat weekend, což znamená, že vlastně ty písničky z jedné té noci se tu druhou noc neopakovaly, takže v první noci jsme si třeba zaslechli Nothing Else Matters a v druhé noci jsme zase brečeli na Fade to Black. Je to neskutečný a ohledně toho Kirka Hameta, já jsem takovouhle přezdívku měla na střední, že vypadám jak dcera Kirka Hameta, ale já přísám, že jsou to ty vlasy, jo? Nic jiného prostě, to všechno dělají ty kudrnatý vlasy a tak prostě, no, takže nejsem, prosím vás, dcera Kirka Hameta, talent jsem rozhodně na kytaru fakt, když tak nepodědila, jenom ty vlasy. Nicméně čeká nás další muzika, jako například Daniel Landa, Europe, Skab, anebo Rammstein a jejich Zickzack.
1: Hausbrand Café, per favore?
2: Si, signora. Hausbrand, tuhle kávu si zasloužíte pít. Hausbrandkáva.cz.
3: Vidíš to?
4: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
3: No a víš, co vidím já?
4: Co?
3: Let balónem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
4: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
3: U nás si vybere úplně každý.
4: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
3: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitku nemůžete nic zkazit.
4: Nejlepší dárek je zážitek.
5: Firma na zážitky.
4: CZ.
6: Atención, señoras y señores!
7: Roztančete se do léta v latinskoamerickém rytmu. La Tropical pořádá intenzivní kurz tance pro dospělé.
6: Un, dos, tres!
7: Mix latino, bachata, salsa, dance heels a reggaeton.
6: La Tropical!
7: Přihlaste se hned teď online na www.latropical.cz. La Tropical. Taneční kroky vás naučí všude, ale my vás naučíme tančit.
6: Awarashar!
8: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil. Mobilní klimatizace Senkor již od 5999 korun v prodejní síti Planeo.
9: Senkor. Letní limitka Peugeot startuje. Stylové SUV Peugeot 2008 už za 479 000 korun. Wow! Praktický Peugeot Rifter s velkým prostorem pro rodinu i dobrodružství jen za 524 000 korun. Wow! Léto začíná u Peugeotu.
10: Tak nečekejte, jezděte!
11: Staňte se Peugeotákem u Kopeckého.
12: Autosalony Kopecký. Služby, na které se snadno zvyká.
11: Více na kopecký.cz.
13: Rock Radio. V DABu i FM nebo na radia.cz.

0: Vyberte si rockový album na sobotní večer. Zajímá nás to, co zajímá vás. Rockový referendum. Na vašem hlasu záleží.
1: V sobotním rockovým referendu oživíme vzpomínky na domácí a slovenský desky, na který se trochu zapomnělo. Jedničku dostali Macbeth s eponymní deskou z roku 1992. Dvojku schytal Maťo Djurinda a jeho stejnojmenná soulová záležitost z roku 1997. Nebo můžete zvolit eponymní desku partičky Merlin, taky z roku 1992. Muziku na sobotní večer vybírejte na našem webu rockovyradio.cz.
0: Vyberte si rockový album na

0: To byl Daniel Landa a jeho Muži z Padáky. A já mám pro vás jednu novinku, z který jsem hodně nadšená. A to je, že Bon Jovi se vrací zpátky na stage parkety. Promluvil o tom zpěvák John Bon Jovi, říkal, jsem zpět v plné síle, trvalo to déle, než jsem čekal, ale muselo se to udělat, nikdy jsem nestratil víru. My jsme taky, Johne, nestratili víru, protože myslím si, že všichni jsme se teďka modlili, aby se Bon Jovi vrátil zpátky na stage a my nemůžeme být více rádi, že jsme dostali takovouhle zprávu. Takže díky, Johne, doufám, že se vrátíte zpátky tady do Prahy a pořádně to tady rozpálíme. A rozpálíme to tady i s naším playlistem, protože nás čekají Linkin Park a jejich Crawling. Budou sami sobě věrný škvoři? To zjistíme v písni Škvor sobě věrnej z alba Sobě věrnej z roku 2023. Slyš nás poctí písničkou The One You Loved Is Gone anebo teď Rasmus a jejich No Fear.
1: Jen do konce června zakoupíte permanentku na Pálavské vinobraní v Mikulově za 800 korun. Horkýže Slíže, Monkey Business, Richard Miller, Helena Vondráčková, Ben Kristoval a další zde vystoupí od 11. do 13. září. Vstupenky najdete na pálavskevinobraní.cz. Nabídka platí jen do konce června.
2: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
3: Dan Landa.
2: Trautenberg.
3: Rybičky.
2: Migové.
3: Jdeme na Hrady.
2: 8 hradů.
3: 8 víkendů.
2: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
3: Dan Landa.
2: Harley.
3: Vypsaná fixa.
2: Krucipisk.
3: A pozor, lístky za nejlepší cenu koupíš jen do 25. června na www.hrady.cz.
4: Hlavní partneři Krušovice Bohem a Coca-Cola.
2: Tohle není jen festival, to jsou Hrady.
3: www.hrady.cz.
5: Hrdým partnerem festivalu Hrady.cz jsou Tesco Mobile a limitovaná edice SIM karty Extra Data. Jen u Tesco Mobile dostanete extra 30 GB dat gratis a opakovaně.
6: Objevte svět potěšení a smyslnosti. Od jemných olejíčků, prádla, kosmetiky až po produkty, které rozproudí vaši fantazii. Růžový slon vám bez ostychu poradí. Udělejte si radost na www.růžovýslon.cz.
7: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny se blíží. Prázdniny se blíží.
8: Vinetu!
9: Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu.
10: Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
11: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
12: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
11: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.

dojíždí nám neskutečný hlas Chestera Bennington. Teďka se uděláme trošičku rekapitulaci této hodiny, takže jsme zjistili, že nejsem teda příbuzná s Kirkem Hammettem, všechno dělají vlasy. Taky jsme zjistili, že Bon Jovi se budou vracet na stage a taky jsme zjistili, že Škvor jsou sami sobě věrný. Nicméně za chvíli nám odstartuje další hodinka tohoto rokovýho víkendu a vy víte, co to znamená, protože v 8. hodině si budete moct přát nějakou písničku. Takže už teďka zvedejte své telefony, procvičujte palce a pište na Messenger Rock Rádia, jakou písničku si v 8.20 necháte zahrát. No ale teďka už to vidím na to, že já už se tady rozcvičuju hlasově na to, jaký podám výkon ohledně mého, dá se říct, rosničení, protože rosnička Kája už za chvíli s počasím. Ohledně mého, dá se říct, rosničení, protože rosnička Kája už za chvíli s počasím. Utrhnout, sklidit.

0: 10letou zárukou. Profivoda.cz.
1: Jen do konce června zakoupíte permanentku na Pálavské vinobraní v Mikulově za 800 korun. Horkýže Slíže, Monkey Business, Richard Miller, Helena Vondráčková, Ben Kristovao a další zde vystoupí od 11. do 13. září. Vstupenky najdete na pálavskevinobraní.cz. Nabídka platí jen do konce června.

0: DABu i FM nebo na radia.cz.
1: Střešní okna Fenestra.
2: Fenestra?
1: Ano, česká střešní okna mezi vámi a nebem již 40 let.
2: Fenestra?
1: Ano, česká střešní okna Fenestra. Fenestra.cz.

0: počasí.
1: Dneska bude jasno až polojasno, během dne přechodně oblačno až zataženo a postupně místy s větší pravděpodobností v Čechách se vyskytnou přehánky nebo bouřky, a to silné, nejvyšší teploty až 36 stupňů.
0: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio, rockovej víkend.
1: Krásný ráno, kamarádi, za mikrofonem Kája, a přesně 8 hodin, když to se mi povedlo, jsem na sebe pyšná. Nicméně budu ještě pyšnější, když mi budete teďka psát na Messenger Rock Radio, jakou písničku si budete v 8.20 chtít nechat zahrát. A k tomu, jak budete přemýšlet, určitě vám pustím pořádnou dávku rockové muziky. A to budou třeba Arakain z Dimitri a jejich bouřlivá krev, Scott Stapp, Rolling Stones, anebo Škorpíci a jejich Send Me an Angel právě teď na Rock Radio.
0: Rock Radio.

0: nekončí. Teďka nám právě dojeli Arakajni a Demetra a jejich bouřlivá krev. Dva Honzové za mikrofonem Akaja a teďka za mikrofonem Rock Rádia. Řekla jsem vám, ať píšete o písničky na přání a psal mi Péťa. Dobré ráno, rockeři a rockerky. Právě jedeme na překážkový závod se psem a potřebovali bychom ho trochu nastartovat. Zahrajte nám a všem závodníkům v Lišný raketového psa od Kabátu, ať to na trase lítá, díky Červy a Péťa. Péťo, tak já přeju hlavně spoustu úspěchů a čeká nás právě teď Kabáti a jejich raketový pes na Rock Rádiu.
1: Mám barák děravej, mě do postele fičí, snad s námi poraděj, jinak jsem

0: sukoradi.cz.
1: Vytáhni Jendu!
2: Co říkáš? Výtahy jedna?
1: Říkám, vytáhni Jendu! Potřebujeme šachtu na výtah!
2: Já vím! Výtahy jedna, ty uměj šachty!
1: Povídám, vytáhni Jendu!
2: No jo, výtahy jedna!
3: Teď my už máme výtahy jedna.
2: Jendo!
4: Chlapi, já už jsem nahoře, výtah je hotový.
5: Jendo, ty seš ale bedna!
6: Jasně, dělám výtahy jedna. Český výrobce výtahů, který má řešení pro každý prostor. Atypické výtahové šachty, moderní prosklené výtahy i rekonstrukce stávajících. www.výtahy1.cz.
7: Doufáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
8: Zase lítáš v oblacích.
9: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
8: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
10: Tak honem, ať vám neuletí!
9: Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun.
8: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
9: Více o akci na
11: firma na zážitky
9: CZ.
12: Potřebujete dětské kolo?
13: Ale bojíte se, že bude dítku hned malé?
12: Tak si ho půjčte a bude mu vždy akorát.
13: V Happy Sportu půjčujeme výhradně nová kola špičkových značek VUM,
12: Raskal
13: a Bíny.
12: A teď navíc se slevou 15%, ale jen do konce června.
13: Happysport.cz.

vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Slušnej rok s Garáží a s Kušebem. Rock Radio. V DABu i FM nebo na radia.cz.

Taky jste měli hektický ráno? Načerpejte energii v rokovým dopoledni. Vaším společníkem bude odborník na slušnej rok Kamil Dráb. Rokový dopoledne od pondělí do pátku na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná muzika.

0: slušnej výkop na Rock Rádiu.
1: Na fotbalovém mistrovství světa je pořádně živo. Kanada rozstřílela Katar 6-0, Mexiko udolalo Jižní Koreu 1-0 a USA se poradili s Austrálií 2-0. Dneska Brazílie bez problémů přehrála Haiti 3-0, Maroko zdolalo Skotsko a Paraguay vyhrála nad Tureckem 1-0. Večer nás čekají další lahůdky od 7 Nizozemsko se Švédskem a v 10 večer Německo proti pobřeží Slonoviny. Mistrovství světa šlape na plný plyn a my budeme fandit naším ve čtvrtek ve 3 ráno proti Mexiku.
0: Když skončí asfalt, hra začíná. Nový Jeep Compass, stvořený pro ty, jejichž hřištěm je celý svět.
1: A teďka už na nás čeká František Sahula, Fozy anebo Manowar a jejich Warriors of the World United.
2: Já nový plot mám.
3: Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Praha Běchovice. Ploty Dobrý, CZ. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
4: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
5: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou, svazek za 12,90 až do 23. června.
4: Čerstvé jako z Kauflandu.
6: Kontejnery Siegel, dobrý den.
7: Zdravím, tady čtu, že kontejnery přistavíte i o víkendu.
6: 7 dní v týdnu, třeba i v noci.
7: A jak to děláte?
6: Jednoduše, jsme Siegel.
8: www.siegel.cz
9: Mami, tati, víte, kam pojedeme na výlet? Do Zoo Chleby! Tam můžeme krmit daňky a taky ty kobrazy. A mají tam i lvy. Jo, a můžeme tam přespat, to bude jako v safari. A jestli dostanu hlad, tak tam mají nejlepší palačinky. Tak co, jedeme? Zoo Chleby!
10: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny se blíží. Prázdniny se blíží.
11: Vinetu!
10: Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
12: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
13: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
12: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
14: Top Trade, akreditovaný prodejce obytných vozů Francia, Yukon, Club Travel, Carado a Pesl, má showroom v Praze a Holešově. Vozy skladem, půjčovna, servis. Více na www.toptrade.cz.
15: Do košíku jahody sami nazbíráme. Ve Vraňanech už to zraje, už na ně chuť máme.
16: Farma Vraňany aktuálně nabízí samosběr těch nejsladších jahod.
17: Vzala jsem děti a krásně jsme si to užili. Teď si vezeme domů kupu jahod a fantastickou zmrzlinu k tomu.
16: Farma Vraňany, vaše nejsladší jahody.

0: a Péťa. A taky se podíváme na jednu historku ohledně AC/DC, ale teď už nás čeká počasí.
1: Co se tady děje?
2: Co se chystá?
3: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
4: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
3: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
5: Drby z ohrad a výběhu Zooparku Zelčín. Hlásíme se ze surikatí hlídky.
6: Pozor, pozor! Hlásíme zvýšený pohyb. Smích se šíří areálem. Trampolíny jedou naplno a lidi se pořád zastavují. My sledujeme je, oni sledují nás. Léto je ideální čas být zvědavý. A v tom jsme my, surikaty, opravdu dobré. Tak.
5: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.

0: nebo na radia.cz.
1: Střešní okna Fenestra.
2: Fenestra?
1: Ano, česká střešní okna mezi vámi a nebem již 40 let.
2: Fenestra?
1: Ano, česká střešní okna Fenestra. Fenestra.cz.

0: Studio. Počasí.
1: Vy už jste si mysleli, že nepřijde rým, že? Tak na něj jdeme. Pokud dneska půjdete ven, vemte si opalovák a hlavně nedělejte táborák. Dneska bude jasno až polojasno, během dne přechodně oblačno až zataženo a postupně místy s větší pravděpodobností v Čechách se vyskytnou i přeháňky nebo bouřky, a to silné. Nejvyšší teploty až 36 stupňů.
0: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio, rockovej víkend.
1: Krásný sobotní ráno, kamarádi, za mikrofonem Kája a dneska tady spolu budeme úřadovat až do 1 hodiny odpoledne. Mám pro vás spoustu novinek a hlavně v této hodině se koukneme i na moje milované rokiny, který taky zmíním. A teďka bych se vrátila k té myšlence, která mě už teda napadla asi v 5 ráno, a to je, že jsem vám slíbila, že vám povím něco o té Metallice, takzvaně, jak ráda říkám, Megalize. Tak pokud by vás něco napadlo, cokoliv, jako já beru úplně všechno, ráda zodpovím všechno, takže co se týče těch koncertů, tak pište a já něco vyberu, ale teďka už vám tam pustím Pearl Jam, Crucifix, Best in the Black a Status Quo a jich In the Army Now.
0: Rock Radio.

0: právě nám dojíždí Pearl Jam a jejich live. A jak jsem slíbila, tak vám tady řeknu nějakou tu historku o AC/DC, protože nás za chvíli bude čekat. AC/DC jsou totiž důkazem, že rok nestárne. Mimochodem, věděli jste, že Angus Young si svůj legendární školní stejnokroj nevymyslel kvůli image? Na začátku kariéry mu ho doporučila sestra Margaret, a aby si kapely fanoušci lépe zapamatovali. A povedlo se to dokonale. Z obyčejné školní uniformy se stal jeden z nejslavnějších symbolů rockové historie. Takže pořádná poklona Margaret, protože díky vlastně této uniformě tak jsme si je doopravdy zapamatovali, a taky jsme si je zapamatovali díky jejich neskutečné muzice. A neskutečná muzika nás ještě bude čekat, a to Midnight Oil, BSP, L-Storm, a teď už AC/DC nás vezmou do pekla.
1: Víme, kde se co šustne, a každý den vám o tom taky řekneme. Co se děje? Koncerty, akce, tipy, události. Nejdůležitější informace z vašeho kraje. Co se děje? Opravdu víme o všem. Každou hodinu na Rock Rádiu.
2: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Uzené tofu Nature's Promise ve cheese za 12,90 a rajčata keříková s apkou za 27,90. Albert.
3: 每一件漂亮的T恤 条纹多多品质保证 只需要您的几条个人信息 和银行卡号
4: Nekupujte drahý značky ani levný čínský s**ky. Já se oblíkám bez potisku. Bezpotisku.cz.
5: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Klik.cz. Agent s povolením srovnávat.
6: Vše pro bagr.cz. Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání, rychlé dodání. Vše pro bagr.cz.
7: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil. Mobilní klimatizace Senkor již od 5 999 korun v prodejní síti Datart.
8: Senkor.

vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Slušnej rok s Garáží a s Kušebem. Rock Radio. V DABu i FM nebo na radia.cz.

Nestihli jste o víkendu žádný koncert a máte málo živýho roku v krvi? Potřebujete nakopnout živou muzikou před náročným pracovním týdnem? Nalaďte si Rock Radio v neděli večer a vychutnejte si rockovej živák. Místo v první řadě na koncertech těch nejlepších rockových skupin vám drží Kamil Dráb. Rockovej živák. Každou neděli od 19 hodin na Rock Radio.

0: Rock Rádiu dojíždí Godhard a jejich Shangri-La. Slyšela jsem Rockin, jo, slyšela jsem správně a vy jste teďka slyšeli taky, protože Rock in Pardubice je za námi a byla to, musím znát, pořádná jízda. Na pódiu to rozjeli Koblížci, Alkohol, Horký Žeslíže, Trautenberg i Traktor. A my jsme si to společně s vámi náramně užili. Ve stánku byly naše holky a celým Rockinem vás provázel Péťa. Pokud jste tam nebyli, anebo třeba byli a chcete si připomenout tu skvělou atmosféru, mrkněte na naše sociální sítě, kde najdete přesně to, co hledáte. A pozor, už příští sobotu, 27. června, míří Rockin do Chomutova. Rock Radio tam pošle další partu 10 kamarádů, takže posílejte na mail studio@rockoviradio.cz a naše porota vybere ty nejoriginálnější a nejlepší fotky 10 kamarádů a pošle je právě do Rockin do Chomutova. A já vám tam teďka pošlu další muziku. Koukneme se na Komunál a jejich Pod maskou klauna, Music, Starlight a nebo teďka Metallica a jejich Fuel právě teď na Rock Rádiu.
1: Tvrdou muziku ti přináší tvrdá matrace Hercules Klima od matracezahubičku.cz. Tu neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. matracezahubičku.cz. Kdo šetří, má za 3.
2: Za 500, maxi za 500. Při nákupu v Baumaxu nad 5000 dostaneš slevu 500 korun na další nákup. Ale pozor, akce platí jen do 21. června.
1: Super, jedeme hned. Dnes nakoupíme.
2: Zítra ušetříme.
1: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
3: Chceme ho postavit vlastníma rukama.
4: Vybrat dobrý materiál.
3: A vybudovat náš domov.
5: Porfix. Zděte s rozumem, budujte srdcem.
6: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
7: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou, svazek za 12,90 až do 23. června.
8: Čerstvé jako z Kauflandu.
9: Objevte svět potěšení a smyslnosti. Od jemných olejíčků, prádla, kosmetiky až po produkty, které rozproudí vaši fantazii. Růžový slon vám bez ostychu poradí. Udělejte si radost na www.růžovýslon.cz.
10: Ratatadadadata, trička, ratatadadadata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bilabil, CZ.
11: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny se blíží. Prázdniny se blíží.
12: Vinetu!
13: Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu.
14: Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
15: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
16: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
15: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz

0: Rock od rána do večera v DABu i FM nebo na radia.cz. Rock Radio. Rock Radio. Co se děje?
1: Spousta kapel je na letním turné, tak si pojďme nějakou chytit. Open Air Tour jedou Tři sestry a staví se s ním v pátek 26. června do Staré Boleslavy. V letním kině Houšťka je podpoří taky MZH a Dr. Pepe. Republiku obráží taky Dimitri a Arakain, pěkně společně. Další zastávkou jejich Best Rock Tour budou Úvaly. Hrají tam na atletickém oválu v pátek 26. A o den později můžeme vyrazit na oslavu letního slunovratu Solstice Fest v Modrý Vopici v Praze. Jde o akci plnou undergroundových kapel pro všechny fanoušky heavy metalu, punku i rocku. Zahrají třeba Nocturnal Pestilence, Ivenai anebo Honoris Causa. Tak užívejte léto. Pro Rock Radio, Šárka Hlubcová.

0: Právě nám dojíždí Korňaj a jejich Word Up. No a vy víte, co nás čeká, takže teďka si berte své telefonní zařízení do ruky a pište na Messenger Rock Radio, jakou písničku v další hodině si chcete nechat zahrát. A já už se jdu rozcvičovat na to počasí.
1: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Hello ovocná svačinka různé druhy XXL balení za 10,90. Coca-Cola osvěžující nealkoholický nápoj 2 litry za 29,90. A Linteo Baby dětské vlhčené ubrousky za 19,90. Až do 23. června. Kaufland.
2: Závratné mega slevy!
3: Čím více nakoupíte, tím více ušetříte. Rozdáváme kupony na okamžité slevy až do 10 000 korun. U nás najdete svůj trend. Mabelix. Buďte in.
4: Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhan, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rock Radia na www.rokovýradio.cz. Trička, mikiny, ponožky a spoustu dalšího. Slušný hadry na www.rokovýradio.cz.
5: Letní limitka Peugeot je tady. Designové SUV Peugeot 3008 už za 729 000 korun. Wow! Sedmimístné rodinné SUV Peugeot 5008 už za 749 000. Wow! Vydejte se vstříc létu s novými SUV Peugeot.
6: Tak nečekejte, jezděte!
7: Staňte se Peugeotákem u Kopeckého.
8: Autosalony Kopecký. Služby, na které se snadno zvyká.
9: Více na kopecký.cz.
10: Střešní okna Fenestra.
11: Fenestra?
10: Ano, česká střešní okna mezi vámi a nebem již 40 let.
11: Fenestra?
10: Ano, česká střešní okna Fenestra. Fenestra.cz.

0: Radio. Počasí.
1: Další rým přichází a moje mozkové buňky odchází. Dneska bude jasno až polojasno, během dne přechodně oblačno až zataženo a postupně místy s větší pravděpodobností v Čechách se vyskytnou přehánky nebo bouřky, a to silné. Nejvyšší teploty až 36 stupňů.
0: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na přání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio, rockovej víkend.
1: Krásné dopoledne, milí rockeři, máme 2 minuty po 10. hodině dopolední. Tady s váma dneska Kája, v jednu to za mě převezme Alex, ale teďka budeme žít v přítomnosti a já vám chci říct, že teďka si můžete psát o písničku na přání, takže berte si své telefonní zařízení a volejte, to by řekl kapitán, ale pište mi na Messenger Rock Radio a já vám k tomu pustím Mr. Big, Sabaton, Gabriela Gunčíková a teď už Ozzy Osbourne a jeho Shot in the Dark.
0: Rock Radio.

0: Právě nám na Rock Rádiu dohrává Mr. Big a jeho Shine. Prosím vás, vy jste mi psali strašně moc zpráv, ale já bych teďka jednu chtěla vlastně jakoby i já bych chtěla tuto písničku poslat právě mýmu strejdovi, který momentálně vlastně dal dohromady moje dětství s tím i, co vybral za kapelu. A napsal mi: čau Kájo, zahraj prosím nějakou písničku od Kysáku pro Stružáky a Pajzovny a pro tebe zdraví tvůj soused Milan. Milan je vlastně, dá se říct, i moje dětství, protože si pamatuju, jak jsem k němu chodila nezvaně na zahradu. Takže prosím tebe, Milane, já ti teďka strejdo posílám ty Kysáky a ještě nás bude čekat Def Leppard, Two Steps Behind, taky nás bude čekat Láďa Křížek, který nám říká: najdi to svý já, ale teď už Kiss a jich Heaven's on Fire.
1: Vidíš to?
2: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
1: No a víš, co vidím já?
2: Co?
1: Let balónem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
2: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
1: U nás si vybere úplně každý.
2: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
1: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
2: Nejlepší dárek je zážitek.
3: Firma na zážitky.
2: CZ.
4: Jen do konce června zakoupíte permanentku na Pálavské vinobraní v Mikulově za 800 korun. Horkýže Slíže, Monkey Business, Richard Miller, Helena Vondráčková, Ben Kristoval a další zde vystoupí od 11. do 13. září. Vstupenky najdete na pálavskevinobraní.cz. Nabídka platí jen do konce června.
5: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 79,90. A kapsičky pro kočky Felix 44 kusů s apkou za 269 korun. Albert, dle srovnání k 10.6.
6: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil a navíc cenově dostupná. Již od 5 999 korun. Koupíte na senkor.cz.
7: Senkor. Časopis Classic Rock. Legenda přichází. 6 dekád roku podle Scorpions, nejlepší album podle Toma Pettyho a rytířský metal podle Castle Red. Plus velký plakát Iron Maiden, Burning Ambition. Právě v trafikách.

vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Slušnej rok s Garáží a s Kuševem. V DABu i FM nebo na radia.cz.

0: Rockin. Máte málo roku ve svém městě? My vám ho přivezeme. Moderátoři Rock Rádia, Koblížci, Alkehol, Horký žeslíže, Trautenberg a Traktor 27. června v Chomutově. Lístky máme, laďte nás v FM i DABu, sledujte naše sociální sítě a třeba je věnujeme právě vám.
1: Partnerem festivalu je společnost Nevajgluj. Nedopalky nejen na festivalu, patří do koše. Více na www.nevajgluj.cz.

0: Dává nám Die Happy a jejich Big Boy. A mě tady přistála otázka od Lucky. Ahoj Kájo, zdravím a zeptám se ti, jaký byl koncert, doufám, že jsi ho užila. Takhle, já jenom řeknu takovou krátkou historku, protože já vlastně nedokážu říct, jak jsem se ho dostatečně užila, protože na to nestačí škála, bylo to neskutečný. Já jsem včera jela právě s Peťou na Rockin. A Peťa Janda se mě ptá, Kájo, proč jsem teda, no jaká byla ta Metallica, prostě, jak já? A já byla jako jenom, víš, Peťo, já vlastně ti nedokážu teďka říct, jak se cítím, protože můj mozek to pořád zpracovává. Já jsem jako mentálně pořád v té aréně a zpívám ze 75 tisíc lidma, prostě takhle, bylo to neskutečný. Ta druhá noc byla víc depresivní, tu noc, tu první udělali jako takový jako háček a ta druhá, že ses jako chytil prostě, jo, že bylo to neskutečný, jako všichni jsme se chytili dohromady za dvě noci, tam bylo přes 150 tisíc lidí a druhá noc mě dostala teda nejvíc, protože tam hráli písničku Fade to Black. Pokud vás bude zajímat, jaká je zatím vlastně, jaký je zatím příběh, tak vám ho sem můžu hodit a je to neskutečný. Já mám dokonce Metalliku vytetovanou, mám vytetovanou písničku The Unforgiven 3. Bohužel tuto písničku tam nezahráli, ale zahráli tam The Unforgiven, takže jsem šťastná, že jsem dostala vůbec nějakou Unforgiven a jsem nejšťastnější, že jsem se tam vlastně mohla objevit. A dávám jenom takový ponaučení, že v Maďarsku neexistuje angličtina, kor u taxikářů, jo? Takže pokud prostě půjdete do Maďarska, tak jako začala bych nějakou aplikací a začala se učit maďarsky, protože mi pan taxikář volal před 10 minutami, vlastně 10 minut předtím, než nás měl vyzvednout, že nemá taxiku. A já byla jako, máte, pane taxikáře, máte. Takže já si z této vlastně zkušenosti odnáším šťastné deprese a co vy si odnesete z dnešního vysílání, bude třeba U2, Red Hot Chili Peppers, Seether, anebo Doga a jejich Route 66.
1: Vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento týden Gemerka Botanica s optimálním poměrem hořčíku a vápníku za 12,90. Bohemia Mini, elegantní perlivé víno v plechovce za 26,90. A Budvar Výčepní, pivo z národního pivovaru za 9,90. Až do 23. června. Kaufland.
2: Co je? Funguj ty, křápe. Já to musím dneska dodělat. Kliknul vám kompresor? Pořiďte si nový, kvalitní a za skvělou cenu na www.kompresoryvzduchotechnika.cz. A nejen to, veškeré příslušenství pro stlačený vzduch, pistole, ventily, válce, spojky, pneumatické nářadí a mnoho dalšího najdete na našem e-shopu na www.kompresoryvzduchotechnika.cz.
3: Atención, señoras y señores!
4: Roztančete se do léta v latinskoamerickém rytmu. La Tropical pořádá intenzivní kurz tance pro dospělé.
3: Un, dos, tres!
4: Mix latino, bachata, salsa, dance heels a reggaeton.
3: La Tropical!
4: Přihlaste se hned teď online na www.latropical.cz. La Tropical. Taneční kroky vás naučí všude, ale my vás naučíme tančit.
3: Awarashar!
5: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
6: Top Trade, akreditovaný prodejce obytných vozů Francia, Yukon, Club Travel, Carado a Pesl má showroom v Praze a Holešově. Vozy skladem, půjčovna, servis. Více na www.toptrade.cz.

slušnej rok od rána do večera. V DABu i FM nebo na radia.cz.

YouTube nám právě dohrávají na Rock Rádiu s písní Beautiful Day a vzkazují nám, že je krásný. YouTube nám právě dohrávají na Rock Rádiu s písní Beautiful Day a vzkazují nám, že je krásný den. Já musím uznat, že je taky krásný.

0: ovoce a zeleniny.
1: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou, svazek za 12,90 až do 23. června.
0: Čerstvé jako z Kauflandu.
2: Kontejnery Siegel, dobrý den.
3: Zdravím, tady čtu, že kontejnery přistavíte i o víkendu.
2: 7 dní v týdnu, třeba i v noci.
3: A jak to děláte?
2: Jednoduše, jsme Siegel.
4: www.siegel.cz
5: Hausbrand Café per favore?
6: Si, signora.
7: Hausbrand, tuhle kávu si zasloužíte pít. Hausbrandkáva.cz

0: slušnej rok od rána do večera. V DABu i FM nebo na radia.cz.
1: Střešní okna Fenestra.
2: Fenestra?
1: Ano, česká střešní okna mezi vámi a nebem již 40 let.
2: Fenestra?
1: Ano, česká střešní okna Fenestra. Fenestra.cz.

0: Radio. Počasí.
1: Jestli si říkáte, že ty rýmy jsou slabý, tak takhle rýmy do textu nepíšu. Fakt, tam většinou k tomu potřebuju zvrat. Ale pro nějaký zvrat v počasí, tak to se dozvíme, protože bude jasno až polojasno. Během dne přechodně oblačno až zataženo a postupně místy s větší pravděpodobností v Čechách se vyskytnou přehánky nebo bouřky, a to silné. Nejvyšší teploty až 36 stupňů Celsia.
0: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio, rockovej víkend.
1: Krásný dopoledne, rockeři. Máme 11 minut, 2 hodiny. Za mikrofonem Kája a dneska se ještě povíme spoustu zajímavostí, protože jste si psali třeba o zajímavost o písničce Fade to Black od Metallica, takže na to se taky podíváme, nebo se taky podíváme na nějakou zajímavost ohledně Alice Coopera, protože tady toho chlapíka moc tady neřešíme, ale myslím si, že by si zasloužil trošku kouknout na zuby. Ale na zuby taky by se teda chtěl místo Alice Coopera podívat třeba na Rybičky 48 a jejich písničku Slibuju, že nebudu pít, nebo Volbeat a nebo George Harrison a jejich Got My Mind Set on You.
0: Rock Radio.

0: právě nám na Rock Rádiu dojíždí Alice Cooper a jeho It's Me. No jak jsem slíbila, tak tady dovážím, takže Alice Cooper patřil do kapely, samozřejmě Alice Cooper se může pochlubit jedním opravdu neobvyklým rekordem. V roce 1974 odehrála kapela koncert na brazilském festivalu Anhembi v São Paulo, kam dorazilo přibližně 158 tisíc fanoušků. Šlo tehdy o jednu z největších návštěv na koncertě rockové kapely v historii a dlouhá léta se o ní mluvilo jako o rekordu v návštěvnosti koncertu jediné kapely. Takže já když si teďka vezmu, že vlastně ty dvě noce tý Metallica, tak to bylo přes 150 tisíc lidí a že bychom se sešli takhle na jednom festiáku, neumím si to představit, ale jako za mě, vy víte, co teďka řeknu, bomba, pecka, raketa. A co bude ještě bomba, pecka, raketa, tak budou další písničky jako Vanastovky, Halloween, Papa Roach, anebo Police Every Breath You Take.
1: Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Praha Běchovice. Ploty Dobrý, CZ. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
2: Housebrand Café, per favore?
3: Si, signora.
4: Housebrand, tuhle kávu si zasloužíte pít. Housebrandkáva.cz.
5: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
6: Dan Landa.
5: Trautenberg.
6: Rybičky.
5: Migové.
6: Jdeme na Hrady.
5: 8 hradů.
6: 8 víkendů.
5: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
6: Dan Landa.
5: Harley.
6: Vypsaná fixa.
5: Krucipisk.
6: A pozor, lístky za nejlepší cenu koupíš jen do 25. června na www.hrady.cz.
7: Hlavní partneři Penny a pojišťovna Kooperativa.
5: Tohle není jen festival, to jsou Hrady.
6: www.hrady.cz.
8: Hrdým partnerem festivalu Hrady.cz jsou Tesco Mobile a limitovaná edice SIM karty Extra Data. Jen u Tesco Mobile dostanete extra 30 GB dat gratis a opakovaně.
9: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Coca-Cola Normal nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za novou běžnou cenu 34,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
10: Do košíku jahody sami nazbíráme. Ve Vraňanech už to zraje, už na ně chuť máme.
11: Farma Vraňany aktuálně nabízí samosběr těch nejsladších jahod.
12: Vzala jsem děti a krásně jsme si to užili. Teď si vezeme domů kupu jahod a fantastickou zmrzlinu k tomu.
11: Farma Vraňany, vaše nejsladší jahody.

poctivý český festák non-stop? Ale jistě, jak si račte přát? Jedině na Rock Radio Stage se střídají nejlepší rockový český kapely s největšími hvězdami světového roku. To nejlepší z festáků, kulturáků a zábav? To je Rock Radio Stage. Víc českýho roku nikde jinde neuslyšíš. Laď Rock Radio Stage v Dabu.

0: Právě nám dojeli vanastovky a jejich sbírka z vadlejch růží a já už se dneska naposledy vracím teda k té Metalice. Když dneska uslyšíte totiž Fade to Black, vězte, že za ní stojí skutečná frustrace a bezmoc. V roce 1984 kapele, když hráli v Bostonu, ukradli prakticky veškeré vybavení. Pro mladou kapelu to byla obrovská rána a právě tehdy začal vznikat text plný pocitů ztráty, prázdnoty a beznaděje. Hlavní autor a zároveň frontman kapely James Hetfield ale později vysvětloval, že nešlo doslova o sebevražedný dopis. Spíš zachytil období, kdy člověk cítí, že se mu všechno rozpadá pod rukama a nevidí cestu ven. Proto je skladba tak silná, prostě mluví o emocích, které někdy zažije skoro každý. Zajímavé je, že když Metallica přišla s akustickým začátkem a pomalou atmosférou, vlastně většina fanoušků je obvinila, že změkli. Wow. Dneska je ale Fade to Black považována za jednu z nejdůležitějších skladeb celé jejich kariéry a za píseň, která ukázala, že metal je o duši a nejenom o tvrdých riffech a já nemůžu víc souhlasit. Nicméně nám se blíží naše poslední hodinka, takže ještě před 12. vám zahraju Green Day, Kabáty, Placebo anebo Kiss a jejich Lick It Up právě teď na Rock Rádiu.
1: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
2: Mami, tati, víte, kam pojedeme na výlet?
3: Do Zoo chleby! Tam můžeme krmit daňky a taky ty kobrazy. A mají tam i lvy. Jo, a můžeme tam přespat, to bude jako v safari. A jestli dostanu hlad, tak tam mají nejlepší palačinky. Tak co, jedeme? Zoo chleby.
4: Potřebujete dětské kolo?
5: Ale bojíte se, že bude dítku hned malé?
4: Tak si ho půjčte a bude mu vždy akorát.
5: V Happy Sportu půjčujeme výhradně nová kola špičkových značek VUM,
4: Raskal
5: a Bíny.
4: A teď navíc se slevou 15%, ale jen do konce června.
5: Happysport.cz.
6: Letní limitka Peugeot startuje. Stylové SUV Peugeot 2008 už za 479 000 korun. Wow! Praktický Peugeot Rifter s velkým prostorem pro rodinu i dobrodružství jen za 524 000 korun. Wow! Léto začíná u Peugeotu.
7: Tak nečekejte, jezděte!
8: Staňte se Peugeotákem u Kopeckého.
9: Autosalony Kopecký. Služby, na které se snadno zvyká.
8: Více na kopecký.cz.
10: Pozor, velká slevová akce v Teddy.
11: Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny stolní lampy, 50% na všechny korálky pro kreativní tvorbu a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte Teddy a do 5. července ušetříte. Teddy Jiří nápady.

0: DABu i FM nebo na radia.cz. Rock Radio. Rock Radio, co se děje?
1: Spousta kapel je na letním turné, tak si pojďme nějakou chytit. Open Air Tour jedou Tři sestry a staví se s ním v pátek 26. června do Staré Boleslavy. V letním kině Houštka je podpoří taky MZH a Dr. Pepe. Republiku obráží taky Dimitri a Arakain, pěkně společně. Další zastávkou jejich Best Rock Tour budou Úvaly. Hrají tam na atletickém oválu v pátek 26. A o den později můžeme vyrazit na oslavu letního slunovratu Solstice Fest v Modrý Vopici v Praze. Jde o akci plnou undergroundových kapel pro všechny fanoušky heavy metalu, punku i rocku. Zahrají třeba Nocturnal Pestilence, Ivenai anebo Honoris Causa. Tak užívejte léto. Pro Rock Radio, Šárka Hlubcová.

0: Právě nám dojela pecka Peacemaker od Green Day a jak už všichni bystří vědí, tak za asi tak cca minutku 20 vteřin bude 12. hodina a vy víte, co to znamená. Takže si berte své mobilní zařízení do ručky, protahujte palce a už mi koukejte psát, jakou písničku si chcete nechat ve cca 12.20 nechat zahrát. Ale já už jdu na to počasí.
1: Vše pro bagr CZ. Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání, rychlé dodání. Vše pro bagr CZ.
2: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to Home Credit pro lepší příběhy.

0: počasí.
1: Tak poslední počasí se mnou dneska bude jasno až polojasno, během dne přechodně oblačno až zataženo a postupně místy s větší pravděpodobností v Čechách se vyskytnou i přehánky nebo bouřky a když už se vyskytnou, tak budou pořádně silný. Nejvyšší teploty až 36 stupňů Celsia.
0: Rock Radio, rockové víkend.
1: Krásný odpoledne už, milí rockéři, pokud teďka obědváte, tak hlavně dobrou chuť a vy víte, co vás teďka čeká, takže jak jsem před chvílí říkala, pište mi na Messengeru Rock Radio, co si chcete nechat zahrát a já vám teďka zahraju Iron Maiden, The Lane, 100 zvířat nebo Twister, kámo, já to neřeknu, Twister, Sister, We Are Not Gonna Take It.
0: Rock Radio.

nikdy nic nebylo. Noc jako horská dráha, vsadím se o kilo, že prostě nejsi drahá, je to jen chiméra. A žádný, že jsem brečel a měl jsem hysterák, ty už mi neutečeš.

0: Právě nám dojíždějí Iron Maiden a The Wicker Man právě teď na Rock Rádiu. A jak jsem říkala, tak jste mi měli psát, co si takhle budete chtít nechat zahrát k obědu. A napsal mi Tomáš. Ahoj, zahraj nám prosím, když to půjde k dobrému obědu, něco od Škoru. Třeba už je to tak dávno. A jestli by to šlo přečíst pro Tomáše, Elišku, Toma a Elinku pro dobrou náladu, tak já přeju dobrou chuť a doufám, že vás tohleto hezky povzbudí takhle k obědu, protože budeme společně zpívat s Petrem Hrdličkou. Už je to tak dávno, co tu starý Lemmy seděl a prostředníkem zdravil z dálky. Ale tohle to nebude jediná písnička, která nás čeká, protože za Škorama nás čeká třeba Harley nebo Enter Shikari anebo Rammstein a jejich Amerika.
1: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Uzené tofu Nature's Promise večí za 12,90 a rajčata keříková s apkou za 27,90. Albert.
2: Závratné mega slevy!
3: Čím více nakoupíte, tím více ušetříte. Rozdáváme kupony na okamžité slevy až do 10 000 korun. U nás najdete svůj trend. Maybellix. Buďte in.
4: Stoupáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
5: Zase lítáš v oblacích.
6: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
5: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
7: Tak honem, ať vám neuletí!
6: Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun.
5: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
6: Více o akci na
8: firma na zážitky
6: CZ.
9: Časopis Classic Rock. Legenda přichází. 6 dekád roku podle Scorpions, nejlepší album podle Toma Pettyho a rytířský metal podle Castle Red. Plus velký plakát Iron Maiden, Burning Ambition. Právě v trafikách.

0: Vyberte si rockový album na sobotní večer. Zajímá nás to, co zajímá vás. Rockový referendum. Na vašem hlasu záleží.
1: V sobotním rockovým referendu oživíme vzpomínky na domácí a slovenský desky, na který se trochu zapomnělo. Jedničku dostali Macbeth s eponymní deskou z roku 1992. Dvojku schytal Maťo Djurinda a jeho stejnojmenná soulová záležitost z roku 1997. Nebo můžete zvolit eponymní desku partičky Merlin, taky z roku 1992. Muziku na sobotní večer vybírejte na našem webu rockoviradio.cz.
0: Vyberte si rockový album na sobotní večer.

More than words a nep takzvaně víc než slova. A víc než slova, tak já bych strašně vám chtěla poděkovat, že jste to dneska se mnou přežili, protože pojďme si říct na rovinu, ten rockin včera mě trošku jakoby dneska zmrzkal, jo? Já už jsem tady chtěla říct tolik informací a pustit tolik písniček na přání, že už to za mě vezme teďka Alex. A ještě jednou moc krát děkuju, kdo teďka obědváte tak dobrou chuť k jídlu. A užijte si zbytek dnešního dne, protože je tam sice dusno, ale přesto svítí sluníčko. A já vám k tomu, abyste si to takhle hezky užili, pustím třeba Simple Plan, Powerwolf, anebo Kern blízko nás, tak se mějte. Čau.

0: vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Slušnej rok s Garáží a s Kušebem. Rock Radio. V DABu i FM nebo na radia.cz.
1: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Hello ovocná svačinka různé druhy XXL balení za 10,90. Coca-Cola osvěžující nealkoholický nápoj 2 litry za 29,90. A Linteo Baby dětské vlhčené ubrousky za 19,90. Až do 23. června. Kaufland.
2: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil. Mobilní klimatizace Senkor již od 5999 korun v prodejní síti Planeo.
3: Senkor. Vytáhni Jendu!
4: Co říkáš? Výtahy jedna?
3: Říkám, vytáhni Jendu! Potřebujeme šachtu na výtah!
4: Já vím! Výtahy jedna, ty uměj šachty!
3: Povídám, vytáhni Jendu!
4: No jo, výtahy jedna!
5: Teď my už máme výtahy jedna.
4: Jendo?
6: Chlapi, já už jsem nahoře, výtah je hotovej!
7: Jendo, ty seš ale bedna!
8: Jasně, dělám výtahy jedna. Český výrobce výtahů, který má řešení pro každý prostor. Atypické výtahové šachty, moderní prosklené výtahy i rekonstrukce stávající. www.výtahy1.cz.
9: Top Trade, akreditovaný prodejce obytných vozů Francia, Yukon, Globetrotter, Carado a Pesl, má showroom v Praze a Holešově. Vozy skladem, půjčovna, servis. Více na www.toptrade.cz.
0: Rock Radio. Slušnej rok. Slušnej rok pro Prahu a střední Čechy. Rock Radio. Rock je slušná muzika.

0: You've Got Another Thing Coming od Judas Priest patří k těm trackům, který kapele pomohly rozrazit dveře do Ameriky. Song vyšel ve 82. na 8. řadovce Screaming for Vengeance a v zámořských rádiích se z něj stal masivní hit, co Judas držel ve vysílání v podstatě pořád. Právě ve státech se skladba prosadila výrazně víc než doma v Británii a i díky ní začaly být Priest vnímaný víc jako celosvětová metalová síla. Text tady ryze sebevědomý a vzdorovitej. Jestli si myslíš, že tě něco zastaví, tak si vedle. Podle Halforda je song o lidský odolnosti a o tom, že bychom se nikdy neměli vzdávat. No a my s tímhle poselstvím končíme dopolední část vysílání, ale žádný strachy, protože, jak říkal Rob, you've got another thing coming, což znamená, že i my jedeme dál v rockovém víkendu.
1: Chceme ho postavit vlastníma rukama,
2: vybrat dobrý materiál
1: a vybudovat náš domov. Porfix. Zděte s rozumem, budujte srdcem.
3: Kdo šetří, má za tři.
4: Za 500 maxi, za 500. Při nákupu v Baumaxu nad 5000 dostaneš slevu 500 korun na další nákup. Ale pozor, akce platí jen do 21. června.
3: Super, jedeme hned. Dnes nakoupíme.
4: Zítra ušetříme.
3: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.

0: rok. Od rána do večera. V DABu i FM nebo na radia.cz.
1: Je akorát 1 hodina.
0: Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Počasí.
1: Sobota 20. červen nás griluje, až to pěkný není. Přerov hlásí 32 stupňů, k tomu polojasno. Okolo Klatov je potom nebe zataženější, slabě tady sprchlo a na teploměrech k tomu 31. Maxima při dnesku 34 stupňů Celsia, napříč kotlinou k tomu nejvíc jasno nebo polojasno, až při odpolední mraku místama přibude a na území Čech může dojít taky na bouření. Vítr to všecko přifouká od západu a do té doby zkuste nemakat, jestli to jde, by ohrozí vys dojít taky na bouření. Vítr to všecko přifouká od západu a do té doby zkuste nemakat, jestli to jde, by ohrozí vysokou zátěží kvůli tomu peklu.

Hodina až, takže nás čeká rok na přání na šestou, předtím hromada slušný muziky do víkendového odpoledne a aby ta sobota byla pro vás ještě víc na pohodu, tak budou taky songy na přání. Jeden už tak za čtvrt hodiny zase plus minus. Takže si určitě napište do zpráv na náš rádiový Facebook, co byste rádi slyšeli, já se na to kouknu a jedno vaše přání proměním ve skutečnost. Do té doby ale ještě Skarp, Evanescence a nebo Nirvana na Rock Rádiu.

0: Máme 16 minut po jedné hodině, v rokovém víkendu jsme poslechli Bon Jovi, zatímco další song, který budu hrát, tak ten bude přesně podle Ivančina výběru. Mezi hromadou dalších posluchačů zareagovala na moji výzvu, abyste se napsali o song na přání a konkrétně Ivančin vzkaz, tak ten zní takhle. Zdravím, zahraj prosím The Numb od Linkinu pro všechny, pro dobrou náladu, díky Ivanka. I vy, to já děkuju za spolupráci a určitě i za výběr písně v tomhle případě. Přinejmenším totiž mě nám náladu fakt zvedne, protože nebudu to nějak zastírat. Zrovna tohle je jeden z prvních songů, díky kterým jsem kdysi začal Linkiny registrovat vůbec. Album Meteora, moje hluboká puberta tenkrát a teď už nic jinýho než těžká nostalgie. Věřím ale, že nebudu sám, kdo si píseň užije. Dáme ji už za malou chvíli a hned potom dojde taky na Mílu Doležala nebo ještě na Umf.
1: Hausbrand Café, per favore?
2: Si, signora. Hausbrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Hausbrandkáva.cz.
3: Mám barák děravej, mě do postele fičí. Snad známý poraděj, jinak jsem

0: sukorady.cz.
1: Ještě nemáš lístky na hrady? To je třeba napravit.
2: Dan Landa.
1: Trautenberg.
2: Rybičky.
1: Migové.
2: Jdeme na hrady.
1: 8 hradů.
2: 8 víkendů.
1: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
2: Dan Landa.
1: Harley.
2: Vypsaná fixa.
1: Krucipisk.
2: A pozor, lístky za nejlepší cenu koupíš jen do 25. června na www.hrady.cz.
1: Hlavní partneři Krušovice Bohem a Coca-Cola. Tohle není jen festival, to jsou hrady.
2: www.hrady.cz.
3: Hrdým partnerem festivalu Hrady.cz jsou Tesco Mobile a limitovaná edice SIM karty Extra Data. Jen u Tesco Mobile dostanete extra 30 GB dat gratis a opakovaně.
4: Mami, tati, víte, kam pojedeme na výlet?
5: Do Zoo Chleby! Tam můžeme krmit daňky a taky ty kobrazy. A mají tam i lvy. Jo, a můžeme tam přespat, to bude jako v safari. A jestli dostanu hlad, tak tam mají nejlepší palačinky. Tak co, jedeme? Zoo Chleby!
6: Objevte svět potěšení a smyslnosti. Od jemných olejíčků, prádla, kosmetiky až po produkty, které rozproudí vaši fantazii. Růžový slon vám bez ostychu poradí. Udělejte si radost na www.růžovýslon.cz.
7: Hej vy, ano vy. Na Belabel.cz si můžete potisknout trička pro jakoukoliv příležitost. Ať už plánujete výlet, tábor, rodinnou oslavu nebo legendární team building, u nás to zvládneme kvalitně a bleskově. Už od jednoho kusu. A nezapomeňte, čím víc triček, tím větší sleva. Belabel.cz. Dárky s vlastním potiskem.

nejhorší. Rozcvičit, poklusem klednici, zpracovat něco k pití, dlouhej pas na gauč před televizi a zakončení s ovladačem. To je ono. A jestli vám chybí spoluhráč, jsme v tom s váma. Všechny zásadní informace z fotbalového šampionátu, branky, body, žlutý i červený karty, to všechno na jednom místě. Abyste byli v obraze a nečuměli jako puk, teda kopačák. Až ostatní budou probírat fotbal. Dejte si slušnej výkop každý den na Rock Rádiu. Když skončí asfalt, hra začíná. Nový Jeep Compass. Stvořený pro ty, jejichž hřištěm je celý svět.

0: Rokový víkend v plném proudu. Ze slušné muziky jsme si při sobotním odpolední ve 13.39 dali Offspring. No a zítra v neděli na 7. hodinu dáme zase nějakou tu živou muziku. Zastaví se tady Kamil a veme nás zpátky časem na přelom milénia rovnou na vystoupení Uriah Heep. Future Echoes of the Past, The Legends Continues. Tady jde o rozšířenou verzi původního živáku kapely. Základ vzniknul na přelomu let 1999-2000 během dvou tehdejších koncertů v Německu, v Mnichově konkrétně a taky v Aschaffenburgu. Tady kapela chtěla představit nový materiál a zároveň připomenout, že taky klasika jim pořád funguje. A upřímně v tom mě tenhle živák vlastně dost baví. Nejde totiž jenom o nostalgii, máme tady vedle sebe zásadní věci Uriášů, ale i tehdejší novinky, takže tracklist slibuje Gypsy, Easy Living nebo Lady in Black. Reálný obraz kapely na přelomu tisíciletí. Mimochodem, živák zachycuje taky jednu z nejstabilnějších sestav Uriášů vůbec. Mick Box, Bernie Shaw, Phil Lenzen, Trevor Boulder a Lee Kerslake. Bonusem k tomuhle živáku je potom ještě i videozáznam. Ke dvěma německým koncertům totiž kapela vypustila do světa i video z londýnské Astorie, kde Uriáši hráli v roce 2000. Takže, jestli vás songy tady v éteru chytnou, můžete si vlastní sbírku rozšířit o originál a hudební zážitek pak vylepšit ještě třeba obrazem. Future Echoes of the Past, The Legend Continues, živý album Uriášů, dodá Kamil na 19. hodinu už zítra a dneska, teďka, do 14 hodin nás čeká jiná muzika. Viděl bych to na Aerosmith, na Pretty Reckless, nebo ještě na Divokýho Billa. Takže bude malování.
1: Vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento týden Gemerka Botanika s optimálním poměrem hořčíku a vápníku za 12,90. Bohemia Mini, elegantní perlivé víno v plechovce za 26,90. A Budvar Výčepní, pivo z národního pivovaru za 9,90. Až do 23. června. Kaufland. Jen do konce června zakoupíte permanentku na Pálavské vinobraní v Mikulově za 800 korun. Horkýže Slíže, Monkey Business, Richard Miller, Helena Vondráčková, Ben Kristovao a další zde vystoupí od 11. do 13. září. Vstupenky najdete na pálavskevinobraní.cz. Nabídka platí jen do konce června.
2: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
3: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
4: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
5: Nekupujte drahý značky, ani levný čínský s***ky. Já se oblíkám bez potisku. Bez potisku CZ.
6: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Kofola 2 litry za novou běžnou cenu 29,90. Nebo čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za novou běžnou cenu 49,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.

0: Od rána do večera. V DABu i FM nebo na radia.cz. Rock Radio. Rock Radio, co se děje?
1: Spousta kapel je na letním turné, tak si pojďme nějakou chytit. Open Air Tour jedou Tři sestry a staví se s ním v pátek 26. června do Staré Boleslavy. V letním kině Houščka je podpoří taky MZH a Dr. Pepe. Republiku obráží taky Dimitri a Arakain, pěkně společně. Další zastávkou jejich Best Rock Tour budou Úvaly. Hrají tam na atletickém oválu v pátek 26. A o den později můžeme vyrazit na oslavu letního slunovratu Solstice Fest v Modrý Vopici v Praze. Jde o akci plnou undergroundových kapel pro všechny fanoušky heavy metalu, punku i rocku. Zahrají třeba Nocturnal Pestilence, Even I anebo Honoris Causa. Tak užívejte léto. Pro Rock Radio, Šárka Hlubcová.
2: Ahoj lidi, tady Vašek Bláha ze skupiny Divoký Bill. Zdravíme posluchače Rock Rádia a těšíme se, až se uvidíme přes léto na našem turné 8 divokých.

0: Že nám dohromady nejdou Aerosmith a country styl, tak to vůbec. Píseň Crying je totiž důkazem opaku. Přímo Aerosmith totiž o songu řekli, že zrovna do skladby Crying se sakra promítnul poslech country songů. A hlavně teda skutečnost, že v country muzice se klade veliký důraz na texty, nejenom na hudební stránku věci. Do časopisu Rolling Stone tohle popsal Steve Tyler a rovnou vyzval čtenáře, aby i v dalších hudebních stylech, nejenom v country, vnímali taky textovou stránku, prostě to, o čem se zpívá. No a o čem, že se to teda zpívá tady, v songu Crying, tak to by mělo být o vztahu dvou lidí, se kterýma je to ale jako na houpačce. V jednu chvíli paráda, v další chvíli hrůza. Prostě komplikovaný milenecký vztah. Když song před 33 rokama vyšel, tak si ale hodně lidí říkalo, jestli v tom není ještě hlubší význam a jestli to celý místo komplikovaného vztahu dvou lidí vlastně není o komplikovaném vztahu, který měl Steven Tyler k drogám. To už je ale hodně volný výklad. Crying a Aerosmith poslechli jsme na Rock Rádiu.
1: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
2: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou, svazek za 12,90 až do 23. června.
1: Čerstvé jako z Kauflandu.
3: Kontejnery Siegel, dobrý den.
4: Zdravím, tady čtu, že kontejnery přistavíte i o víkendu.
3: 7 dní v týdnu, třeba i v noci.
4: A jak to děláte?
3: Jednoduše, jsme Siegel.
5: www.siegel.cz
6: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil. Mobilní klimatizace Senkor již od 5999 korun v prodejní síti Datart.
7: Senkor.
8: Atención, señoras y señores!
9: Roztančete se do léta v latinskoamerickém rytmu. La Tropical pořádá intenzivní kurz tance pro dospělé.
8: Stres.
9: Mix latino, bachata, salsa, dancehills a reggaeton.
8: La Tropical!
9: Přihlaste se hned teď online na www.latropical.cz. La Tropical. Taneční kroky vás naučí všude, ale my vás naučíme tančit.
8: Awarashar!

0: nebo na radia.cz.
1: Jsou přesně 2 hodiny.
0: Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Počasí.
1: Léto, vedro, k tomu jasný, nejhůř polojasný nebe a teploměry, co zvládnou ukázat, i 34 stupňů. Na Písecku to teďka vypadá na 31. K tomu na polojasný nebe. No a když kouknu třeba ještě na Jičín, tak tady to je o skoro jasný obloze a na teploměrech k tomu 32. Když do soboty zafouká, tak od západu, odsaď by během odpoledne mohla přijít oblačnost, akorát tak na přehánky nebo i bouřky místama. To hlavně na území Čech. Odsaď by během odpoledne mohla přijít oblačnost, akorát tak na přehánky nebo i bouřky místama. To hlavně na území Čech. Zkuste to dneska ale určitě proflákat

tomu vaše zpoždění nebude tak horký. Počkejte se navíc, jakmile dohrajou songy, teď už ale Dan Landa, Aventasia nebo Mr. Mister dáme jako první a od nich Broken Wings. Rock Radio.

prozrať mi její jméno. Je krásná a tajemná a pod bílým závojem jí prosvítají ramena. Prozrať mi jméno tý, co kluci o ní sní, s láskou a nenávistí dává se do písní. Řekni, za čím se skrývá, když v posledním tanečku zatahá za špagát pohřební.

někdy zbytečně mladý šílence. To se pak sevře v krku, když ukáže třeba na tebe. A pak chraňte naše duše,

0: 12 hodin 18 minut a při rokovém víkendu jsme poslechli Mike and the Mechanics. Pohodovou sobotu vinčuju vám všem rokeři. Nemáte dneska při tom vedru pocit, že nic nestíháte, že se vám nechce z postele třeba ještě, že nestíháte umýt nádobí po obědě už, nebo prostě, že vám ujíždí ten vysněný víkendový relax. Jestli cokoliv z toho, pořád je to v pohodě. Jste na tom líp jak jeden 60-letý chlapík z Madeiry, který se rozhodl, že časový plány aerolinek jsou jen takový nevázaný doporučení. Když totiž zjistil, že nestíhá tradiční odbavení na letišti, neřešil to takovým tím dobíháním k přepážce na poslední chvíli, on prostě přelez letištní plot a rozhodnul se doběhnout letadlo přímo na runwayi. Úplně to vidím, pilot už nahazuje motory, letuška kontroluje pásy a najednou vidí za oknem seniora, jak maže k letadlu, jako by mu právě ujížděl poslední autobus do Horní Dolní. Scéna, jak vystřižená z akčního filmu Mission Impossible, důchodce v akci. Ostraha letiště ale seniora zastavila dřív, než letadlu stačilo zaklepat na dveře. A jaký bylo jeho vysvětlení? Přelíst plot a běžet vstříc letadlu byla prej ta nejrychlejší cesta, jak letne zmeškat. Takže, milí rokeři, příště, až budete mít pocit, že letiště je prostě moc daleko, tak místo plotu k runwayi radši kontrolujte hodinky a vlastní time management. Protože jediný let, který tenhle chlapík stihnul, byl ten na policejní stanici. Já už posílám další muziku a vy můžete být v klidu, ta vám rozhodně neuletí. Za malou chvíli Proteus, Darkness nebo Accept na Rock Rádiu.
1: Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Praha Běchovice. Plotydobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
2: Vidíš to?
3: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
2: No a víš, co vidím já?
3: Co?
2: Let balonem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
3: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
2: U nás si vybere úplně každý.
3: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
2: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
3: Nejlepší dárek je zážitek.
4: Firma na zážitky.cz.
5: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
6: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny se blíží. Prázdniny se blíží.
7: Vinetu!
6: Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
8: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
9: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
8: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
10: Pozor, velká slevová akce v Teddy.
11: Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny plyšáky a mazlíčky, 30% na všechny svíčky a svícny a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte Teddy a do 5. července ušetříte. Teddy Jiří nápady.

0: Rockin. Máte málo roku ve svém městě? My vám ho přivezeme. Moderátoři Rock Rádia, Koblížci, Alkehol, Horký žeslíže, Trautenberg a Traktor 27. června v Chomutově. Lístky máme, laďte nás v FM i DABu, sledujte naše sociální sítě a třeba je věnujeme právě vám.
1: Partnerem festivalu je společnost Nevajgluj. Nedopalky nejen na festivalu, patří do koše. Více na www.nevajgluj.cz.

0: na svoji cestu pozval nás všechny Proteus při rokovém víkendu 35 minut po 14. hodině. Máme dneska 20. červen a taky k tomuhle datu se hodí připomenout pár hudebních výročí. Třeba narozeniny Michaela Anthonyho, basák Van Halen má dneska 72 let. U nás v Kotlině pak slaví Petr Kolář. Svýho času třeba frontman Arakain svoukne na dortě 59 svíček. 31 let je to potom dneska od vydání alba Forbidden, 18. studiovky od Black Sabbath. No a trochu dřív, už v roce 78 vyšla k dnešnímu datu Double Vision, to je druhá řadovka od Foreigner, třeba s hitem Hot Blooded. No a výročí mají taky Maideni, jejich The Trooper vyšel jako single z jejich čtvrtý řadovky Peace of Mind, konkrétně 20. června v roce 83. No a vzpomínání zakončím koncertem. Říká se, větru deště neporučíš a taky se říká, že počasí umí být noční můrou pro pořadatele festiáků. To úplně ale neplatí v Rusku a ani když tam vystupuje Paul McCartney. Ten měl k 20. červnu v roce 2004 svůj kulatej 3000. koncert v Petrohradě. No a organizátoři tady rozhodně nenechali nic náhodě. Do vzduchu poslali hnedka 3 letadla, aby pokropili mraky suchým ledem, to aby z nich nepršelo. No a ono to vyšlo. Koncert proběh v suchu. Tak tomu říkám servis. Když hraje McCartney, tak prostě ani mraky nemají odvahu. My si dáme další muziku. Do 3 hodin nabídnu Queeny, třeba nám taky zapůsobí na počasí, nebo Avatar, a nebo UDG budou nejdřív.
1: Tak děti, zítra je taky den. A teď už do spacáku a spinkat.
2: Luboši, ty ho nebej ho, nic ti neudělal.
1: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz. Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
3: Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhán, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rokrádia na www.rokovýradio.cz.
4: Tlačíš?
5: Tlačím, ale moc to nejde.
4: Na stlačený vzduch je nejlepší e-shop kompresory vzduchotechnika.cz. Stlačili jsme nabídku všech produktů na jedno místo.
5: Kompresory pomlčka vzduchotechnika.cz. Kromě vzduchu na nikoho netlačí, za to dobře poradí.
4: Kompresory vzduchotechnika.cz. To je fičák.
6: Potřebujete dětské kolo?
7: Ale bojíte se, že bude dítku hned malé?
6: Tak si ho půjčte a bude mu vždy akorát.
7: V Happy Sportu půjčujeme výhradně nová kola špičkových značek VUM,
6: Raskal
7: a Bíny.
6: A teď navíc se slevou 15%, ale jen do konce června.
7: Happysport.cz.
8: Letní limitka Peugeot je tady. Designové SUV Peugeot 3008 už za 729 tisíc korun. Wow! Sedmimístné rodinné SUV Peugeot 5008 už za 749 tisíc. Wow! Vydejte se vstříc létu s novými SUV Peugeot.
9: Tak nečekejte, jezděte!
10: Staňte se Peugeotákem u Kopeckého.
11: Autosalony Kopecký. Služby, na které se snadno zvyká.
10: Více na kopecký.cz.

0: Pink Floyd a On the Turning Away, silná emotivní skladba z konce 80., která ukázala kapelu v nový etapě po odchodu Rogera Waterse. Songu jsme se dočkali konkrétně v roce 87 na 13. řadovce A Momentary Lapse of Reason a určitě jde říct, že song patří k výrazným momentům ze začátku Gilmorovské éry. Text tady míří na lhostejnost společnosti, na to, jak se lidi otáčejí zády k problémům druhých a ta procítěnost tohohle tématu za mě skvěle odpovídá i po hudební stránce. Poslechli jsme si to na přelomu 14. 15. hodiny rokovýho víkendu a další muzika bude hnedka potom, co spolu kouknem, jak je venku.
1: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
2: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou, svazek za 12,90 až do 23. června.
1: Čerstvé jako z Kauflandu.
3: Top Trade, akreditovaný prodejce obytných vozů Frankia, Yukon, Club Travel, Carado a Pesl má showroom v Praze a Holešově. Vozy skladem, půjčovna, servis. Více na www.toptrade.cz.

0: Rádio Počasí.
1: Ústí nad Labem v tuhle chvíli s polojasným nebem a 31 stupněma na teploměrech. Plzeňsko pak hlásí 32 stupňů a k tomu taky polojasný nebe. Jasno, nejhůř polojasno dneska právě nejčastější scénář a teploty si umí šáhnout i ke 34 stupňům Celsia. Během odpoledne to na území Čech můžou schladit přehánky, místama i bouřky a do té doby teda zkuste přežít někde ve stínu nebo si to užít, jestli se rádi grilujete, opalujete třeba u vody. Určitě ale spíš klidový režim, biozátěž totiž na trojce. Tomu fouká od západu a rozednilo se nám dneska ve 4 hodiny 52 minut. Stmívat se potom bude přesně ve 9:45.
0: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio, rockovej víkend.
1: Pohodový odpoledne vinčuju vám všem rokeři. Ladíte rokový víkend a v 15.03 začínáme další hodinu slušné muziky dneska u mikrofonu s Alexem. Na obzoru zase i jedno místo na song na přání. Mám na něj prostor tak za 20 minut, takže mi určitě napište do Messengeru Rock Rádia, co byste se rádi přes sobotě poslechli. Než se vašima zprávama proberu, zahraju vám teďka Rasmus, ještě i na Motorhead dojde a jako první dáme Aleše Brichtu. Zaspívá Když po tobě jdou.
0: Rock Radio.

0: Metallica na Rock Rádiu v 15 hodin a 18 minut k tomu. Já už mám před sebou rozkliklý vzkazy na našem rádiovém Facebooku. Zrovna sem jste mi totiž psali, jaký song na přání byste rádi slyšeli. Ze všeho, co přišlo, jsem tentokrát vybral zprávu od Ireny a její vzkaz zní takhle. Prosím o tři sestry Aleše, dnes jdu na jejich koncert do Plzně, bylo by to pro Danu, Frantu a Evu, kteří jdou se mnou, díky, lístky jsem vyhrála u vás. Jiren, taky děkuju a rozhodně teda nemůžu nezahrát, když jsme pomohli tě na tři sestry do Plzně dostat. Jestli se nepletu, tak na jejich Open A Tour budou hrát už za chvilku v 15:30, tak přeju, ať si je užiješ s partou, no a samozřejmě i všichni ostatní, co jste na Fanánka a spolu zamířili do Plzně, užijte si je taky. Teď už já jsem Aleš, zrovna jak to chtěla Irena, no a hned po sestrách bych to viděl ještě na Sabatony nebo na Rybičky 48.
1: Hausbrand Café, per favore.
2: Si, signora. Hausbrand, tuhle kávu si zasloužíte pít. Hausbrandkáva.cz.
3: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Uzené tofu Nature's Promise větší za 12,90 a rajčata keříková s apkou za 27,90. Albert.
4: Ono se řekne e-shop, ale to máte trička, to máte mikiny, to máte půl litry, to máte ponožky, to máte vždycky.
5: My to všechno máme. Oblečení pro slušní rockery a další věci najdeš na e-shopu Rock Rádia na www.rockviradio.cz.
6: To je do práce, na festák, na poradu, do porodnice, na posed.
5: Slušnej rockovej e-shop na rockviradio.cz.
7: Atención, señoras y señores!
8: Roztančete se do léta v latinskoamerickém rytmu. La Tropical pořádá intenzivní kurz tance pro dospělé.
7: Stres.
8: Mix latino, bachata, salsa, dance heels a reggaeton.
7: La Tropical!
8: Přihlaste se hned teď online na www.latropical.cz. La Tropical. Taneční kroky vás naučí všude, ale my vás naučíme tančit.
7: Awarashar!
9: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil a navíc cenově dostupná. Již od 5999 korun. Koupíte na senkor.cz.
10: Senkor. Časopis Classic Rock. Legenda přichází. 6 dekád roku podle Scorpions, nejlepší album podle Toma Pettyho a rytířský metal podle Castle Red. Plus velký plakát Iron Maiden, Burning Ambition. Právě v trafikách.

vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Slušnej rok s Garáží a s Kuševem. Rock Radio. W i FM nebo na radia.cz.

0: Tak hoši, rozcvičit, poklusem klednici, zpracovat něco k pití, dlouhej pas na gauč před televizi a zakončení s ovladačem. To je ono. A jestli vám chybí spoluhráč, jsme v tom s váma. Všechny zásadní informace z fotbalového šampionátu, branky, body, žlutý i červený karty, to všechno na jednom místě. Abyste byli v obraze a nečuměli jako puk, teda kopačák. Až ostatní budou probírat fotbal. Dejte si slušnej výkop každej den na Rock Rádiu.
1: Když skončí asfalt, hra začíná. Nový Jeep Compass, stvořený pro ty, jejichž hřištěm je celý svět.

0: Poslechli jsme YouTube na Rock Rádiu v 15 hodin 39 minut. Máme sobotu, takže nám pomalu už finišuje rokový referendum a během tohodle týdne, tak jako vždycky, hlasujete na slušném webu o desku, která bude na Rock Rádiu slyšet dneska v 19 hodin už. Referendum je otevřený klasicky ještě do 6. No a jak to zatím vypadá? Tak nabídka třeba je říct i to, že tentokrát nabízíme hardrockovou devadesátkovou klasiku od nás z Kotliny. Samý eponymy a samý debity. První album třeba od Macbeth z Aše, pojmenovaný stejně jako kapela, vyšlo v 92. a v referendu má pro tuhle chvíli získaných 32%. Ve stejný rok, takže v 92. vydali svoji první placku taky Merlin, hard heavy rockeři z Prahy, a zazpomínat na jejich tehdejší tvorbu chce pro teď 29% hlasujících posluchačů. No a nejvíc posluchačský přízně se sbíral zatím Maťo Ďurinda, jeho jediná sólová deska, která představuje, nebál bych se říct, zpěvákovou měkčí, místama až softrockovou polohu. Vyšla v roce 97 a v referendu má tahle deska 40% hlasů. Jasný vedení, zdá se, ale třeba taky říct, že nic pro tuhle chvíli fakt ještě není definitivní. Aktuální pořadí totiž můžete potvrdit nebo ho zkusit změnit na slušném webu rokovíradio.cz a řekl bych, že na to je ještě víc jak 2 hodinky určitě, protože to stopnu až před začátkem roku na přání, takže někdy před 6 hodinou. Rozmýšlejte, komu svůj hlas dáte, jestli jste to ještě neudělali, a já vám k tomu přemýšlení budu zase hrát. Do čtyř hodin určitě dáme R.E.M., taky Airborne, a nebo ještě Ozzy bude už za malou chvilku.
1: Kdo šetří, má za 3.
2: Za 500, maxi za 500. Při nákupu v Baumaxu nad 5000 dostaneš slevu 500 korun na další nákup. Ale pozor, akce platí jen do 21. června.
1: Super, jedeme hned. Dnes nakoupíme.
2: Zítra ušetříme.
1: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
3: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
4: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou, svazek za 12,90 až do 23. června.
5: Čerstvé jako z Kauflandu.
6: Stoupáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
7: Zase lítáš v oblacích.
8: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
7: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
9: Tak honem, ať vám neuletí!
8: Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun.
7: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
8: Více o akci na
10: firma na zážitky
8: CZ.
11: Vytáhni Jendu!
12: Co říkáš? Výtahy jedna?
11: Říkám, vytáhni Jendu! Potřebujeme šachtu na výtah!
12: Já vím! Výtahy jedna, ty uměj šachty!
11: Povídám, vytáhni Jendu!
12: No jo, výtahy jedna!
13: Teď my už máme výtahy jedna.
12: Jendo!
14: Chlapi, já už jsem nahoře, výtah je hotovej!
15: Jendo, ty seš ale bedna!
16: Jasně, dělám výtahy jedna. Český výrobce výtahů, který má řešení pro každý prostor. Atypické výtahové šachty, moderní prosklené výtahy i rekonstrukce stávající. www.vitahy1.cz.

0: od rána do večera. V DABu i FM nebo na radia.cz. Rock Radio. Rock Radio, co se děje?
1: Spousta kapel je na letním turné, tak si pojďme nějakou chytit. Open Air Tour jedou Tři sestry a staví se s ním v pátek 26. června do Staré Boleslavy. V letním kině Houštka je podpoří taky MZH a Dr. Pepe. Republiku obráží taky Dimitri a Arakain, pěkně společně. Další zastávkou jejich Best Rock Tour budou Úvaly. Hrají tam na atletickém oválu v pátek 26. A o den později můžeme vyrazit na oslavu letního slunovratu Solstice Fest v Modrý Vopici v Praze. Jde o akci plnou undergroundových kapel pro všechny fanoušky heavy metalu, punku i rocku. Zahrají třeba Nocturnal Pestilence, Even Eye anebo Honoris Causa. Tak užívejte léto. Pro Rock Radio, Šárka Hlubcová.

0: Man on the Moon, pocta komikovi Andymu Kaufmanovi, kterou R.E.M. vypustili ven na začátku 90. let. Single vyšel samostatně v roce 92 a taky na albu Automatic for the People a rychle se stal jedním z nejvýraznějších momentů téhle desky. Text tady určitě nepřekvapivě plný narážek na Kaufmanův život i jeho mystifikace. Americký komik nebo song and dance man, jak Andy sám sobě říkal, se dokázal zapsat absurdním a někdy i docela provokativním pojetím humoru. Kluky R.E.M. uměla fascinovat Kaufmanova tvorba i způsob, jak vlastně hrál s pravdou iluzí, jak propojoval divadlo a publikum, což se ukázalo jako téma, který skvěle zapadalo do nálady jejich tehdejší desky. My jsme se už s touhletou ikonickou skladbou rozloučili teďka s další hodinou rokovýho víkendu. Máme totiž 15.59 a před náma zase počasí.
1: Zavratné mega slevy!
2: Čím více nakoupíte, tím více ušetříte. Rozdáváme kupony na okamžité slevy až do 10 000 korun. U nás najdete svůj trend. Mebelix. Buďte in.
3: Objevte svět potěšení a smyslnosti. Od jemných olejíčků, prádla, kosmetiky až po produkty, které rozproudí vaši fantazii. Růžový slon vám bez ostychu poradí. Udělejte si radost na www.růžovyslon.cz.

0: nebo na radia.cz.
1: Střešní okna Fenestra.
2: Fenestra?
1: Ano, česká střešní okna mezi vámi a nebem již 40 let.
2: Fenestra?
1: Ano, česká střešní okna Fenestra. Fenestra.cz.
3: Jsou přesně 4 hodiny.
0: Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Počasí.
3: Sobota 20. června je tak trochu pekelná. Maxima při dnešku i 34 stupňů Celsia. K tomu hlavně jasno, polojasno, při odpolední lokálně s přeháníkou nebo bouřkou. Já teď koukám třeba na Hodonín, tady to vypadá na skoro jasný nebe a 34 stupňů na teploměrech. Do Mažlice potom 31 stupňů a k tomu polojasno. Vítr dneska spíš nefouká, než fouká. A když, tak od západu a ohulit to může při těch buřinách. Tak s nima počítejte a jinak na sebe dávejte pozor, naložte se někam do vody, zůstaňte ve stínu a jestli to jde, spíš nic moc nedělejte. Bio dneska totiž kvůli vysokým teplotám stupeň 3, takže zátěž hodně vysoká.
0: Rock Radio, rockovej víkend.
3: 16.01 je na startu další hodina rokovýho víkendu. Vyladíte při sobotě 20. června a s váma ve studiu Alex Kronika. Kai Hansen představil světu první ochutnávku z připravovaný sólový desky. Jak to z jeho solo dráhu teď vypadá, co na nás chystá a kdy to bude venku? Víc ke všemu prozradím už za chvíli. Předtím zahraju Panoptiko nebo Alter Bridge mám pro vás nachystaný do začátku hodiny. A ještě taky Scorpions a jejich No One Like You. Pouštím zrovna teď.

0: Godard hráli na Rock Rádiu a my od nich poslechli Heaven. 16 hodin, 17 minut je aktuální čas a taky chvíle, kdy spolu kouknem na Kaje Hansena. Jméno podepsaný pod samotnýma základama evropského heavy a power metalu totiž pokračuje v jízdě na vlastní pěst. Už se ví, že v září, konkrétně 18. vyjde Hansenovo nový soulový album Born with a Hammer a podle prvních informací má jít o jednu z jeho nejpřímnějších a nejosobnějších nahrávek vůbec. Hansen tady plánuje navázat na svůj předchozí solo projekt Sarty, Three Decades in Metal, ale tentokrát chce jít ještě víc na dřeň. Zářijová placka slibuje desítku skladeb, který se nemají bát kombinovat klasický heavy metal, hard rock, punkovou energii a hlavně chytlavý melodie. Prostě všecko, co ke Kájovi patří. No a teď to hlavní. Od středy je totiž venku první ochutnávka. Single Feeding the Beast už podle názvu slibuje jízdu bez kompromisů. Určitě pak tady zaujme i sestava kolem Káje, na kytaře Alexander Dietz z Heaven Shelburn, za bicíma Dan Welding z Carcass, ten mimochodem s Hansenem už udělal i na předchozím projektu, no a nechybí ani Kájův vlastní syn Tim Hansen z kapely Induction. No jo, po letech s Halloweenama a s Gamma Ray se tady zkrátka otevírá další kapitola, tentokrát čistě pod vlastním jménem, bez nálepky kapely. Album Born with a Hammer bude na podzim, single Feeding the Beast je venku už teď a třeba na YouTube má za 3 dny ke 100 tisícům shlídnutí už. Můžete kouknout, zhodnotit i vizuál, jestli bude chuť a jestli místo Hansena máte apetit třeba na baby metal nebo na stony, tak určitě zůstaňte na slušných vlnách. Zrovna tuhle muziku zařídím už za chvíli.
1: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
2: Šéfe, zas to netlačí. Potřebujem novej vercajk. Starý kompresor už toho moc nenafouká.
3: Chlapi, říkal jsem, že teď na to nemám čas.
2: Šéfe, jděte na web kompresoryvzduchotechnika.cz. Přehledný e-shop, kde mají vše pro stlačený vzduch na jednom místě. Vidíte, co je skladem, i kdy to doručí. Objednáte a doručí nám to přímo do firmy. Během pár minut a online.
3: No, to by šlo.
2: www.kompresoryvzduchotechnika.cz. To je fičák.
4: Vše pro bagr.cz. Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání, rychlé dodání. Vše pro bagr.cz.
5: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil. Mobilní klimatizace Senkor již od 5999 korun v prodejní síti Planeo. Senkor.
6: Top Trade, akreditovaný prodejce obytných vozů Francia, Yukon, Club Travel, Carado a Pesl, má showroom v Praze a Holešově. Vozy skladem, půjčovna, servis. Více na www.toptrade.cz.
7: Do košíku jahody sami nazbíráme. Ve Vraňanech už to zraje, už na ně chuť máme.
8: Farma Vraňany aktuálně nabízí samosběr těch nejsladších jahod.
9: Vzala jsem děti a krásně jsme si to užili. Teď si vezeme domů kupu jahod a fantastickou zmrzlinu k tomu.
8: Farma Vraňany, vaše nejsladší jahody.

0: Rockin. Máte málo roku ve svém městě? My vám ho přivezeme. Moderátoři Rock Rádia, Koblížci, Alkehol, Horký žeslíže, Trautenberg a Traktor 27. června v Chomutově. Lístky máme, laďte nás v FM i DABu, sledujte naše sociální sítě a třeba je věnujeme právě vám.
1: Partnerem festivalu je společnost Nevajgluj. Nedopalky nejen na festivalu, patří do koše. Více na www.nevajgluj.cz.

0: Valda Gang na Rock Rádiu v 16 hodin a 39 minut k tomu. Ladíte rockovej víkend konkrétně při sobotě 20. června a říkám si, kolik z vás bylo včera v Pardubicích a užilo si další zastávku festivalu Rockin. Z našeho moderátorského týmu tam byl Petr. Rokový holky dorazily, taky Traktor, Trautenberg, Horkýže slíže, Alkohol nebo Koblížci. A byla tam i posluchačská parta kolem Gabči, která zrovna, jak jsme po vás chtěli, poslala do rádia fotku sebe i svých kamarádů. Vyblejskli se tak, jako by utekli ze spáru šíleného vědce a protože by před ním chtěli nejlíp utíct zrovna na festival, tak jsme jim to zařídili. 10 lupenů na pardubický Rockin za originalitu. No a s rozdáváním listí budeme pokračovat i příští týden. To nabídne možnost dostat se na chomutovskou zastávku Rockinu. V letním kině taky s Alkoholem, s Horkýže nebo s Traktorama vystoupí třeba ještě Kokot Minute už za týden v sobotu 27. června. Ovšem víc ještě na slušných vlnách budeme mluvit a já pro teď doplním, že Rockin bude pokračovat až do půlky září na různých místech kotliny, takže příležitostí k tomu dostat od nás nějaký to listí bude ještě víc.
1: Tvrdou muziku ti přináší tvrdá matrace Hercules Klima od matracezahubičku.cz. Tu neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. Matracezahubičku.cz.
0: Jestli chcete lístky teď do Chomutova, posílejte fotku svý party tradičně na studio@rokovyradio.cz. No a já vám místo fotek pošlu na oplátku muziku. Vám všem do 5 hodin. Už na vás čeká David Koller, zařídím i POD, anebo před nima ještě Brian Adams, ten zazpomíná na léto 99.
2: Mám barák děravej, mě do postele fičí. Snad známý poraděj, jinak jsem

0: na sukorady.cz.
1: Kontejnery Siegel, dobrý den.
2: Zdravím, tady čtu, že kontejnery přistavíte i o víkendu.
1: 7 dní v týdnu, třeba i v noci.
2: A jak to děláte?
1: Jednoduše, jsme Siegel.
3: www.siegel.cz.
4: Mami, tati, víte, kam pojedeme na výlet? Do Zoo Chleby! Tam můžeme krmit daňky a taky ty kobrazy. A mají tam i lvy. Jo, a můžeme tam přespat, to bude jako v safari. A jestli dostanu hlad, tak tam mají nejlepší palačinky. Tak co, jedeme? Zoo Chleby!
5: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například čerstvá vejce velikosti M30 kusů za novou běžnou cenu 144,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
6: Letní limitka Peugeot startuje. Stylové SUV Peugeot 2008 už za 479 tisíc korun. Wow! Praktický Peugeot Rifter s velkým prostorem pro rodinu i dobrodružství jen za 524 tisíc korun. Wow! Léto začíná u Peugeotu.
7: Tak nečekejte, jezděte!
8: Staňte se Peugeotákem u Kopeckého.
9: Autosalony Kopecký. Služby, na které se snadno zvyká.
8: Více na kopecký.cz.

0: Wild Child, klasika z poloviny 80. let, která kapele Wasp definitivně potvrdila pozici mezi americkou metalovou špičkou. Single vyšel v 86. roce a otvírá taky jejich druhý album The Last Command, kde patří určitě k těm nejvýraznějším věcem. Divoký dítko napsal frontman Black Yellow Less s kytaristou Chrisem Holmesem a postupně se ze songu stal jeden z poznávacích znaků kapely i jejich koncertů. Dočkali jsme se taky klipu. Loles na motorce, poušť a tajemná ženská, která mizí před očima, přesně ta teatrálnost, kterou byli Wasp v osmdesátkách proslulí. My jsme se touhle divokou jízdou už ale rozloučili s další hodinou vysílání. Nicméně žádný brzdění, pokračujeme dál za další muzikou v rockovém víkendu.
1: Jen do konce června zakoupíte permanentku na Pálavské vinobraní v Mikulově za 800 korun. Horkýže Slíže, Monkey Business, Richard Miller, Helena Vondráčková, Ben Kristovao a další zde vystoupí od 11. do 13. září. Vstupenky najdete na pálavskevinobraní.cz. Nabídka platí jen do konce června.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Velké XXL balení Actimel 12 kusů s apkou za 89,90. Nebo Pilsner Urquell 8 pack za 229 korun. Albert. Dle srovnání k 10. 6.

0: Slušnej rok od rána do večera. V DABu i FM nebo na radia.cz.
1: Střešní okna Fenestra.
2: Fenestra?
1: Ano, česká střešní okna mezi vámi a nebem již 40 let.
2: Fenestra?
1: Ano, česká střešní okna Fenestra. Fenestra.cz.
3: Bylo 5 hodin.
0: Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Počasí.
3: Praha pro teď hlásí 31 stupňů, k tomu oblačno, a když kouknu třeba ještě na Třebíč, tak tady taky oblačný nebe s 29 stupněma. Maxima při dnešku i 34 stupňů Celsia. Odpoledne na územích Čech je místama o přeháňkách, místama i o bouřkách, pro teď třeba Humpolec anebo Čáslav, tam to mokne vydatně, jinak ale nemilosrdná grilovačka pod jasným, nejhůř polojasným nebem. Zítřek potom naváže tam, kde to dneska skončí. Z rána čekejte polojasno jasno, odpoledne mraku přibude a zvýší se tak šance na déšť i buřiny. Maxima na teploměrech zítra i 33 stupňů. Vítr zafouká od severu a bio jako dneska zůstane i v neděli na nejvyšším stupni zátěže. Držíme se na trojce, tak na to myslete a moc to o víkendu nehroďte.
0: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí.

0: Facebook, co chcete slyšet. Co uslyšíte určitě, tak to teď budou Beast in Black, Alanah Miles nebo Green Day.
1: Rock Radio.

Každý mý gesta dobře znáš, taky mě v duchu proklínáš, to když si nemá. Někdy nám vázne spojení, oči se v louže promění,

0: Dali jsme si kabáty a jejich houby magický při rokovém víkendu v 17.21. A další muziku, co uslyšíte, už vybral Jarda. Mezi jinýma napsal o song na přání, zrovna jak jsem k tomu před malou chvílí vyzval, no a jeho vzkaz, tak ten zní takhle. Ahoj, můžu poprosit o písničku, už jsme v půli od Procea pro skoro dva důchodové oslavence do Žirče u Dvora Králové, děkuji. Jardo, taky děkuju za tvůj vzkaz, rádo se stalo, nebo možná spíš teprve stane, protože tu písničku ti teprve pošlu, nicméně, co jsi napsal, zní to skvěle, dvojí oslava, dvojí důvod zahrát pro tebe i toho druhýho, nebo tu druhou, se kterou oslavujete. Všechno nejlepší a všechno rokový vinčuju a proto já posílám po slušných vlnách. Poločas bude už za moment a po něm taky Alice Cooper nebo Queens of the Stone Age.
1: Drby z ohrad a výběhů zooparku Zelčín. Hlásíme se ze Želví zahrady.
2: Všichni jsou v pohybu, trampolíny hučí, koně klusají a vy se smějete. Já si říkám pomalu, ale s úsměvem. Když si sem sedneš do stínů, tak teprve vidíš, jak je to tady v Zelčíně krásný a jaký je to tu pohodový léto.
1: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
3: Vidíš to?
4: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
3: No a víš, co vidím já?
4: Co?
3: Let balonem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
4: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
3: U nás si vybere úplně každý.
4: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
3: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitku nemůžete nic zkazit.
4: Nejlepší dárek je zážitek.
5: Firma na zážitky.
4: CZ.
6: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
7: Housebrand Café, per favore?
8: Si, signora.
9: Housebrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Housebrand Káva.cz.

Taky jste měli hektický ráno. Načerpejte energii v rokovým dopoledni. Vaším společníkem bude odborník na slušnej rok Kamil Dráb. Rokový dopoledne od pondělí do pátku na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná muzika.

0: 17.39 ukazují hodiny, dali jsme si tu blacanku na slušných vlnách, zatímco teď. Teď si dáme jedno přání k svátku. Všechno nejlepší a všechno rokový můžu popřát každý květě a taky každý květuši. Tyhle kytkový jména totiž vyrašily v kalendáři k dnešnímu datu, takže slaví svátek. Konkrétně svátek slaví víc jak 7600 ženských se jménem Květa, který po republice máme, no a květuší je v kotlině kolem 5500. V obou případech jde o životem zkušený dámy. Průměrný věk český, moravský nebo slezský květuše 69. Květám potom v průměru 59 let. Obě tyhle jména vznikly jako zkrácený podoby men jako Květoslava. Základ je tady teda náš slovanský, ale významově to šahá až k latině, k jménům jako Flora nebo Florentia. A významově dnešní oslavenkyně jsou teda květoucí nebo květinový, a nebo jsou to i ženský, který jsou oslavovaný květinama. Takže tady i jasný návod pro všecky, který nějakou květu nebo květuši znáte a máte jí rádi. Ať nemají kytku jenom ve jméně, nějakou jim doneste. Určitě popřejte a já k svátku přihodím muziku do 6 hodin. Bude to vypsaná fixa, budou taky Good Charlotte nebo ještě Bon Jovi při rokovém víkendu.
1: Vítejte v kempu, vaše místo je 867, sektor G. Třikrát zelená smažák.
2: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
3: Chceme ho postavit vlastníma rukama,
4: vybrat dobrý materiál
3: a vybudovat náš domov. Porfix. Zděte s rozumem, budujte srdcem.
5: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
6: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou, svazek za 12,90 až do 23. června.
7: Čerstvé jako z Kauflandu.
8: Ještě nemáš lístky na hrady? To je třeba napravit.
9: Dan Landa.
8: Trautenberg.
9: Rybičky.
8: Migové.
9: Jdeme na hrady.
8: 8 hradů.
9: 8 víkendů.
8: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
9: Dan Landa.
8: Harley.
9: Vypsaná fixa.
8: Krucipisk.
9: A pozor, lístky za nejlepší cenu koupíš jen do 25. června na www.hrady.cz.
10: Hlavní partneři Penny a pojišťovna Kooperativa.
8: Tohle není jen festival. To jsou hrady.
9: www.hrady.cz.
11: Hrdým partnerem festivalu Hrady.cz jsou Tesco Mobile a limitovaná edice SIM karty Extra Data. Jen u Tesco Mobile dostanete extra 30 GB dat gratis a opakovaně.

0: Rádio. Slušnej rok od rána do večera. V DABu i FM nebo na radia.cz. Rok Rádio. Rok Rádio. Co se děje?
1: Spousta kapel je na letním turné, tak si pojďme nějakou chytit. Open Air Tour jedou Tři sestry a staví se s ním v pátek 26. června do Staré Boleslavy. V letním kině Houštka je podpoří taky MZH a Dr. Pepe. Republiku obráží taky Dimitri a Arakain, pěkně společně. Další zastávkou jejich Best Rock Tour budou Úvaly. Hrají tam na atletickém oválu v pátek 26. A o den později můžeme vyrazit na oslavu letního slunovratu Solstice Fest v Modrý Vopici v Praze. Jde o akci plnou undergroundových kapel pro všechny fanoušky heavy metalu, punku i rocku. Zahrají třeba Nocturnal Pestilence, Even Eye anebo Honoris Causa. Tak užívejte léto. Pro Rock Radio, Šárka Hlubcová.

0: Judas Priest na Rock Rádiu v 17.59, to byla úplně poslední píseň rokovýho víkendu dneska. Takže nás už čeká rok na přání. Předtím, než začnu podle vás hrát, tak ale ještě vyhlásím vítěze rokovýho referenda a řeknu teď, jakou desku k poslechu jste si na sobotní večer vybrali. Přes týden jste vybírali z devadesátkový klasiky hard rockový muziky od nás, z tehdejšího Československa ještě. V nabídce tak byly třeba Merlin, hard rockeři z Prahy, se svým eponymním diskem z roku 92. Získali z vašich hlasů celkem 27%. A to na odehrání nestačí, bohužel. No a nestačí ani 32%, který se sbírali ašský rockeři Macbeth. Jejich stejnomenný debut z roku 92 teda taky neposlechnem. A koho teda jo? Tak tentokrát je to jasný. Se 40% to na plný čáře vyhrál Perfektní svět od Maťa Jurindy. Jeho jediná solová deska z roku 1997 ukázala zpěváka v takový měkčí, místama až softrockový poloze. To si ale můžete poslechnout sami. Maťo Jurinda v rokovém referendu vítězí, už za hodinu se jeho Perfektného světa dočkáte a předtím ještě slibovaný rok na přání. Tak jdeme do toho, co říkáte?
1: Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Praha Běchovice. Ploty Dobrý, CZ. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
2: Potřebujete dětské kolo?
3: Ale bojíte se, že bude dítku hned malé?
2: Tak si ho půjčte a bude mu vždy akorát.
3: V Happy Sportu půjčujeme výhradně nová kola špičkových značek VUM,
2: Raskal
3: a Bíny.
2: A teď navíc se slevou 15%, ale jen do konce června.
3: Happysport.cz.
4: Hausbrand Café per favore?
5: Si, signora.
6: Hausbrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Hausbrandkáva.cz.
7: Mám barák děravej, mě do postele fičí. Snad známý poraděj, jinak jsem

0: Sukorady.cz.
1: Rock Radio. V DABu i FM nebo na radia.cz.
2: Bylo 6.
1: Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Počasí.
2: Dnešní noc, tak ta by mohla být na pohodu. Nebe se postupně vyčistí skoro po celý kotlině, jenom na západě, jihozápadě můžou doznívat nějaký ty přehánky. Teploty uberou k 19-15 stupňům Celsia, to jenom, aby to zítra mohlo zase vystřelit. Počítejte jako dneska při neděli i s 33 stupněma. Neděle začne s jasnou polojasnou oblohou, až během odpoledne mraku přibude a bude šance, že se ždímnou o nějaký ty deště nebo bouřky. Ty můžou být lokálně silnější. Vítr k přibude a bude šance, že se ždímnou o nějaký ty deště nebo bouřky. Ty můžou být lokálně i silnější. Vítr k tomu zafouká od severu,

18. hodina na startu a tradičně to je chvíle, kdy už pro vás spouštím sobotní rok na přání. Co to znamená, snad víte. Kdyby ne, tak připomenu, že až do 7 hraju songy jenom podle vašich posluchačských chutí. Stačí si o píseň napsat, a to buď do zpráv na Messenger, funguje nám taky mail přání@rokovyradio.cz a ve studiu tady se mnou je taky telefon. Takže až řeknu, že je čas volat, můžete vytáčet 725 844 424. Na všechny vaše přání se už teď těší Alex Kronika, to je moje jméno, a jdeme otevřít hodinu posluchačských písních společně s Linkin Park. Dáme od nich teďka Faint. Rock Radio.

Ahoj, sedíme na zahradě a dáváme si pivko, šla by nějaká pecka od pražského výběru, díky moc, Honza. Tak Honzo, na zahradu jsem ti vybral tuhle věc, co právě hrála, Hrabě X z roku 88, snad jsem se nestrefil úplně mimo, nechal si to na mě, tak mi to šáhlo ruka na tuhle tu píseň. Užívejte každopádně sobotní pohodu, užívejte pivka na té zahradě a užijte teďka třeba i Krise Cornela. O toho si totiž napsala Alča, takže další rok na přání je už vybraný. Bude to od něj Nearly Forgot My Broken Heart.

0: Nazdar, šlo by zahrát mojí dceři Adelce k zítřejším 18. ať se má pořád super, ať má pořád ráda metal. Něco od Arch Enemy, díky moc Petr s Luckou a Michalem. Petře, taky děkuju za tvůj vzkaz a Adel přeju všechno nejlepší k zítřku. Pojďme už dál v roku na přání. Při sobotě 20. června odbavíme další muziku, teď už přes telefon. 725 844 424 je naše studiový číslo, vy můžete volat. A kdo to vymačká jako první, tak ten vybere další song hnedka potom, co dohraje Joan Jett.
1: Mám barák děravej, mě do postele fičí. Snad známý poraděj, jinak jsem

0: sukorady.cz.
1: Stoupáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
2: Zase lítáš v oblacích.
3: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
2: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem? Tak honem, ať vám neuletí!
3: Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun.
2: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
3: Více o akci na
4: firmanazážitky.cz.
5: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
6: Kontejnery Siegel, dobrý den.
7: Zdravím, tady čtu, že kontejnery přistavíte i o víkendu.
6: 7 dní v týdnu, třeba i v noci.
7: A jak to děláte?
6: Jednoduše, jsme Siegel.
8: www.siegel.cz.
9: Časopis Classic Rock. Legenda přichází. 6 dekád roku podle Scorpions, nejlepší album podle Toma Pettyho a rytířský metal podle Castle Red. Plus velký plakát Iron Maiden, Burning Ambition. Právě v trafikách.

0: Ahoj, pokud by mi to vyšlo, nechal bych zahrát pro mého zatím nenarozeného potomka, ať se učí co nejdřív, a taky pro mou manželku a budoucí maminku Jarušku něco od Joan Jett, díky Adam. Tak rádo se stalo, Adame. Starat se o novou generaci posluchačů slušné muziky je práce záslušná a kdy jinde začít, než už v břiše u mámy. Zdravím oba budoucí rodiče a teď už zdravím taky Evu. Před malou chvílí zareagovala na můj pokyn, zavolala, takže teď vybere muziku. Evi, ahoj, co to bude?
1: Ahoj, takže od Dimitry, nakonec.
0: Nakonec od Dimitry.
1: Nakonec. Bude to samozřejmě pro syny, protože zvládli řidičák, závěrečné zkoušky, takže velká gratulace. Samozřejmě gratulace, protože jeden měl narozeniny tenhle týden v pondělí, druhý má příští týden narozeniny, takže samozřejmě všechno nejlepší.
0: To je krásný.
1: Pro manžela svátku, příští týden bude mít, tak aby mu to bylo to.
0: Máš tam ještě něco? Jako nebere to konce tady, ten seznam.
1: Mám tady ještě psa, ale ten nic nemá.
0: Jediný pes nic nemá, chudák pes.
1: Ten až na podzim.
0: A tak to určitě zase zavoláš, ale i takhle mi to vlastně přijde jako hrozně moc věcí pro jednu jedinou písničku. Takže abych si to shrnul, jeden senátor řidičák, druhý senátor přijímačky, potom teda dvoje narozeniny, jeden svátek a pes ten nic.
1: Tak, přesně tak. My to máme červen takový hodně nabitej.
0: Vypadá to teda, že je podnětnej, no. A jak to slavíte v tomhle horku, prosím tě?
1: No, slavili jsme to venku pod pergovou grilovačkou. Teda takový pěkný tmavý mráček s bouřkou, s deštěm a vítrem nám přišel, takže jsme zalezli domů, ale posloucháme aspoň doma, no.
0: Jo, ono to zase přeletí a zas potom můžete vylízt ven, noc už by měla být v cajku. Ale skvělý, že posloucháte, já už to rozhodně nechci protahovat. Moc gratuluju synům k tomu, co se povedlo, vám všem, co tam slavíte. Gratuluju i psovi k něčemu, co nemá, to nevadí, ať mu to není líto. A v dobrým i zlým, Dimitry, posílám směrem k vám. Měj se krásně, Evi.
1: Děkuju, ahoj.
0: Čau.

těm, co nedávají, jen berou. Ukážeme hranice, výzvy na povrch se derou a sedají na plíce.

0: Zdravím Rock Radio z autobusu. Mohla bych poprosit zahrát Goo Goo Dolls Iris. Děkuji moc, posluchačka Renča. Renčo, to ví, že by se mohla poprosit. Zahrál jsem ti a zdravím tě taky na cesty. Určitě dobře doraž, kam míříš, ať ti ty kilometry odsejpají. Máme teď 37 minut po 6. hodině, takže bych řekl, že zase můžeme telefonovat. Co vy na to? Teda vy můžete telefonovat, já to budu zvedat a společně pak vymyslíme, jakou další muziku pustím. Zatím je tady Biffy Clyro a jak bude hrát, vy můžete vytáčet 725 844 424.
1: Co je? Funguj ty, křápe. Já to musím dneska dodělat. Kliknul vám kompresor? Pořiďte si nový, kvalitní a za skvělou cenu na www.kompresoryvzduchotechnika.cz. A nejen to, veškeré příslušenství pro stlačený vzduch, pistole, ventily, válce, spojky, pneumatické nářadí a mnoho dalšího najdete na našem e-shopu na www.kompresoryvzduchotechnika.cz. Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak skvělá dohoda. Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
2: Kontejnery Siegel, dobrý den.
3: Zdravím, tady čtu, že kontejnery přistavíte i o víkendu.
2: 7 dní v týdnu, třeba i v noci.
3: A jak to děláte?
2: Jednoduše, jsme Siegel.
4: www.siegel.cz.
5: Mami, tati, víte, kam pojedeme na výlet?
6: Do Zoo chleby! Tam můžeme krmit daňky a taky ty kobrazy. A mají tam i lvy. Jo, a můžeme tam přespat, to bude jako v safari. A jestli dostanu hlad, tak tam mají nejlepší palačinky. Tak co, jedeme? Zoo chleby!
7: Objevte svět potěšení a smyslnosti. Od jemných olejíčků, prádla, kosmetiky až po produkty, které rozproudí vaši fantazii. Růžový slon vám bez ostychu poradí. Udělejte si radost na www.růžovýslon.cz.
8: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil. Mobilní klimatizace Senkor již od 5999 korun v prodejní síti Datart.
9: Senkor.
10: Chceme ho postavit vlastníma rukama?
11: Vybrat dobrý materiál a vybudovat náš domov.
12: Porfix. Zděte s rozumem, budujte srdcem.

0: Bifeklero objednal je přes Facebook Mára pro kamarádky do bazénu, no, tak tohle probouzí fantazie. Užívejte vodu, zdravím k bazénu Marka i jeho kámošky a teď už zdravím taky Honzu. Honzo, ahoj.
1: Ahoj.
0: Buď zdrav, prozrať, jakou muziku dáme.
1: Dali bychom traktory, jak jsme se domluvili, a spíhrouty pro rodinu. A pro všechny, to poslouchají.
0: Honzo, mě to nedá a posluchačům to prásknu. Eva, se kterou jsme si povídali před chvilkou, je tvoje ženská. No a za ty roky, co vysílám, tak vím, že vlastně oba dva voláte pravidelně, vydatně, ale jako fakt nechápu tu pravděpodobnost, jo? Protože tohle není první, kdy se mi to rozsvítí 6 telefonních čísel a já vyberu nejdřív jednoho z vás a potom toho druhýho a že se nám to takhle párkrát už fakt povedlo. Tak si skoro...
1: Je to druhý, tak
0: no, myslím, že jo, no. Skoro si říkám, jestli jste neuvažovali si vsadit nějaký los nebo tak, protože štěstí na pravděpodobnost teda si oba máte.
1: No, máme štěstí, dva jste.
0: A tak to je důležitější než všechny losy světa, no, tak možná proto i ty láskožrouty, to se vlastně hodí taky. Tak jo, Honzo, zdravím tebe, ještě jednou celou tvoji rodinu i psa a láskožrouty pošlu směrem k vám.
1: Tak jo, díky.
0: Tak jo, měj se a krásně, díky. Čau.
2: Dálnice tmá, světla přede mnou a víčka těžký jak kanálový dekly. Zrbráků Roger uspává.

O Rammsteiny napsala Katka, zahrát je nechala pro všechny posluchače Rockrádia a všechny, kteří mají jejich muziku rádi. A těch teda tuším bude dost. Jdu teď pro změnu na mailový přání z Facebooku a přistálo mi v mailu konkrétně třeba tohle jedno o Cimči. Zdravím rokové studio, chci nechat zahrát pro mého muže Luďu. Ten chlap je regulérní terminátor. V tomhle šíleném počasí je naprosto nezastavitelný a neúnavně maká na baráku. Už se vážně bojím, že když ho na chvíli nevypnu, zbourá sousedům plot nebo postaví s fleku mrakodrap. Luďo, jsi borec, miluju tě, ale na chvíli ty stroje vypni, opři se o lopatu a dej si pauzu. Pusťte mu k tomu prosím pořádný nářez od Metallica, třeba Masters of Puppets nebo Hardwired. Ať mu to zednické náčiní padá z ruky samo. Díky moc, ze staveniště zdraví a líba Simona.

ke všem ohňům a ke všem grilům a hlavně pro všechny, co se zrovna opékají nějakou tu večeři, objednala Andrea Hym. Right Here in My Arms byl dneska už poslední rok na přání. Hodina posluchačských songů totiž utekla zas docela rychle, takže na další vaše písně bude prostor až zítra. Teďka totiž dojde na celý jedno album, který jste ale vybrali taky vy posluchači, nebo alespoň ti z vás, kdo jste nechali svůj hlas v rokovém referendu během týdne. Hlasování o placku na sobotní večer jsem stopnul už před hodinou, takže ten, kdo ladil, ten dobře ví, že to vyhrál Maťo Jurinda. Soulovka Perfektní svět, tak ta představuje zpěvákův jedinečný vejlet mimo tu blatanku. Vyšla v roce 97 a dodnes zůstává zpěvákovým jediným čistě sólovým albem. Vznikla v době, kdy se tu blatanka na chvíli odmlčela a Jurinda chtěl zkusit něco víc osobního mimo kapelní mantinely, proto je tohle album takový víc klidnější, víc melodický než klasický zvuk skupiny. Víc softroku za mě, víc důrazu na melodie a texty, který si Jurinda z velké části psal sám. Na albu se ale podíleli taky další muzikanti a hosti, třeba Oskar Róža nebo Ilona Čáková, což placce dodalo ještě víc jinačí příchuť, než byl klasický zvuk tu blatanky. Ke kapele se pak Maťo vrátil naplno a sólová dráha zanechala jen jeden jediný otisk, desku, co si teďka pustíme. Vítězný album rokovýho referenda Perfektní svět od Maťa Jurindy k vám všem posílá Alex. Užijte si poslech, užijte si taky sobotní večer, no a já osobně se budu těšit na slyšenou ve slušném éteru hned zas zítra odpoledne. Tak čau.

0: Aktuální rokový referendum je minulostí, ale už pro vás připravujeme nový. Desku na příští sobotu si budete moct odhlasovat na našem webu rokovýradio.cz.
1: Rock Radio. Rock je slušná muzika.

0: Nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Praha Běchovice. Plotydobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
1: Hausbrand Café, per favore?
2: Si, signora.
3: Hausbrand, tuhle kávu si zasloužíte pít. Hausbrandkáva.cz.
4: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny se blíží. Prázdniny se blíží.
5: Vinetu!
6: Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu.
4: Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
7: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
8: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
7: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
9: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
10: Profi Honda, s tou se nemusíte bát, jak skvělá dohoda.
11: Kvalitní vrtané studny na klíč. 10letou zárukou. Profivoda.cz

Pokud nemá kopák kadenci zbíječky, tak je to ploužák. Jak to nekončí na tor, tak je to dechovka. Máte málo metalu v krvi? Nalaďte si náš slušný stream Hard and Heavy a budete na svých. Od Anthraxu po Vitacit a všechno mezi tím. To je náš stream Hard and Heavy na rockovýradio.cz.

Když usnou lesy hluboké a kolem ticho jest, je tu roková noc a Jirka Němý. A s ním spousta slušný rokový muziky z českých luhů a hájů, českých zkušeben i garáží. Roková noc od 10 večer až do rána na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná muzika.

taky vás honí mlsná. Máte chuť na pořádnej rockovej nářez nebo radši něco jemnějšího? Z našeho nabušeného jídelníčku si vybere každej. Elektrický oběd na Rock Rádiu. Každý všední den úderem 11. dopolední přijímáme objednávky přes naše sociální sítě a celá hodina se nese ve vaší režii. My vám to jen pokrájíme, podusíme, připečeme a naservírujeme. Tak se neupejpejte a objednávejte. Elektrický oběd. Každý všední den od 11 do 12 na Rock Rádiu.

poctivej český festák non-stop? Ale jistě, jak si račte přát? Jedině na Rock Radio Stage se střídají nejlepší rockový český kapely s největšími hvězdami světového roku. To nejlepší z festáků, kulturáků a zábav? To je Rock Radio Stage. Víc českýho roku nikde jinde neuslyšíš. Laď Rock Radio Stage v Dabu.

0: světla přede mnou a víčka těžký jak kanálový dekly. Zrbráků Roger uspává mě svou.
1: Kauf

Rock Radio. Rocková noc. Každý večer od 10 startuje na Rock Radio Rocková noc. Slušná rocková muzika a legenda českého éteru Jirka Němý. Moc nemluví, za to slušně hraje. Rocková noc s Jirkou Němým. Rock Radio. Rock je slušná muzika.

0: Gabčík, Josef Gabčík.
1: Rock Radio. Rockovej večer. Máte za sebou pernej den? Rockovej večer vás z toho dostane. Balzám na vaše pocuchaný nervy a zvýšený krevní tlak, to je Rockovej večer. Od pondělí do pátku úderem 8. na Rock Radio. Rock Radio. Rock je slušná muzika.

0: Kontejnery Siegel, dobrý den.
1: Zdravím, tady čtu, že kontejnery přistavíte i o víkendu.
0: 7 dní v týdnu, třeba i v noci.
1: A jak to děláte?
0: Jednoduše, jsme Siegel.
2: www.siegel.cz
3: Objevte svět potěšení a smyslnosti. Od jemných olejíčků, prádla, kosmetiky až po produkty, které rozproudí vaši fantazii. Růžový slon vám bez ostychu poradí. Udělejte si radost na www.růžovýslon.cz.
4: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, byla.

Pohoda. Slušnej rok od rána do večera v DABu i FM nebo na radia.cz.

Du hast mich. Du hast mich.

Rock Radio. Elektrický oběd. Od pondělí do pátku vaříme podle vašich e-mailů a facebookových přání. Ostrý kytarovky. Pořádně osolený Big Beat. Osvědčený klasický fláky. Elektrický oběd. Od 11 do 12 podle vaší chuti. Rock Radio. Rock je slušná muzika.

Taky jste měli hektický ráno? Načerpejte energii v rokovým dopoledni. Vaším společníkem bude odborník na slušnej rok Kamil Dráb. Rokový dopoledne od pondělí do pátku na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná muzika.

0: Objevte svět potěšení a smyslnosti. Od jemných olejíčků, prádla, kosmetiky až po produkty, které rozproudí vaši fantazii. Růžový slon vám bez ostychu poradí. Udělejte si radost na www.růžovyslon.cz.
1: Potisk, potisk, trička, byla, byl, CZ.

Slušnej rok od rána do večera. V DABu i FM nebo na radia.cz.

těm, co nedávají, jen berou. Ukážeme hranice, výzvy na povrch se derou a sedají na plícech.

0: vyznáváte jedině klasiku a s žádnýma novotama si na vás nepřijdou? Jak tomu není minimálně 40 let, tak tomu teče mlíko po bradě? A ty mladý stejně neví, co je dobrý? Nalaďte si náš stream Legends of Rock a budete na svých. Od AC/DC po ZZ Top, klasika a legendy roku. To je náš stream Legends of Rock na rockoviradio.cz.
1: Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
2: Nemůže to zhnisat.
3: Smysl. Věděla, že jsem tu jehlu nahříval nad zapalovačem, ne? O.
2: A neměl byste si tam dát tu niť?
3: Jsi nějaká chytrá holčičko.
1: Rock Radio. Konec legrace.

0: Po vydatným obědě nejlíp vytrávíte se slušným rokem. Nikam se nežeňte a dejte si voraz. U nás jedině slušnej a rokovej. Od pondělí do pátku od 12 do 15 rokovej voraz s Danem. Hoďte si nohy na stůl a odfrkněte si se slušným rokem. Práce vám neuteče. Rokovej voraz s Danem. Každý všední den od 12 do 15 na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Pane režisére, promiňte, pane režisére, na co je tady ten kůl?
2: Je svěží jitro. Před hájovnou stojí zaražený pilot.
1: Ale ne, pilot, to je ten pilot toho práškovacího letadla, ten nápadník té nejmladší dcery.
2: Jo, vy jste myslel toho Korna?
1: No jistě, mě vůbec nenapadlo, že by tady mohlo být nějaké nejasnosti.
2: Mládenci, změna! Ten kůl vyndejte a do té díry postavíme pana Korna. Ne, ne, to je dobrý, je čas.
1: Ale on není zaražený do země. On je zaražený, že nikdo není v hájovně doma. Je prostě zaražený.
2: Jo, takhle byste to myslel.
1: No.
2: Ale vadilo by vám, kdyby stál v té díře? Když už tam ta díra jednou je? To by byl fór, ne?
3: Ta díra stála 15 800.
0: Rock Radio. Konec legrace.
4: Tak mi to teda nandej, nandej.

0: Jeden za 18, druhej bez dvou za 20. Kuba Vaňas a Petr Janda. Dva muzikanti, kterým se zachtělo mikrofonu. Každý všední den se připravte na nálož hudebních zajímavostí, novinek a nejapných žertů. Rokový odpoledne s Kubou a Petrem každý všední den od 15 do 18 na Rock Rádiu. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: I'm Láďa. I'm mechanic. Jako automechanik. Zlatý český ručičky.
0: Rock Rádio. Konec legrace.

0: Máte rádi rock rádio? Žijete rockem? A chcete, aby to věděli všichni kolem vás? Napište si o naší rockovou samolepku na adresu samolepka@rockoviradio.cz a my vám ji pošleme.
1: www.rockoviradio.cz
0: Rock rádio. Rock je slušná muzika. Rock rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
2: Pravidla na kvadrát. Výplod šílence. Debilní paskvil.
3: Já jsem Díša.
2: To mě nezajímá, člověče. Neumětelové. Nýmandi.
4: Pojďte Nuli. Dál.
3: Dobrý den.
4: Prosím. Posaďte se.
3: Děkuji.
4: Tak to budeme točit.
3: Opravdu?
4: Ano. Už je to v produkci. Všichni byli nadšeni. To byl produční. Ten, co to byl.
3: Ano.
0: Rock Radio. Konec legrace.